0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou. Určitě.

jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace.

0: vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
0: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
2: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když sem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auerspergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správce a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park a měl to rád prostě.
2: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
2: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii. No a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl. Takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato. Jo? Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
2: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hi-fi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavi měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. Prostosrdečnost.
2: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. Takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne všem.
5: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování. To během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli trošku
1: já
0: nos.
1: Ne, slávisti mi vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme?
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím, do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá. A to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků a řetězů a cinkala?
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů, ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak, jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Hlejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek, opuchlý si hledá místo, to bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíp, Lucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky po.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zeníková. Zdraví, paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji,
4: ahoj. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den, Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko. No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.

0: Dobré odpoledne, tady je Vlastivý z Brna. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
1: Ale.
2: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
0: Ano.
2: Brno taky dobrý, taky dobrý.
1: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak, vtipen, jo. Jak se říká.
0: Ano.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
2: No škoda, že to není teda s obrazem. Taky jednak
1: no,
2: mám...
1: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie ale teď bude ukazovat.
2: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
1: růžový,
2: webová kamera.
1: Starorůžový.
2: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
1: ale
2: vždycky...
1: má tři rychlosti,
2: ano,
1: jsem mi říkal.
2: Ale já dobře. Si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
1: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
2: Ventilátorek, ano, ventilátorek. A vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
1: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
2: Ano, ale
1: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
2: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
1: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
2: A máme skvělý
1: inspirace modry. Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Pane, tady je Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
1: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
1: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: No Pavličku, dobrý den.
1: Dobrý
4: tady
1: den.
4: Tady vám zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou, obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
1: tak, a pro koho hlasujeme?
4: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
1: Dobře, děkujeme.
2: A Petrovi taky vše nejlepší.
4: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
1: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
1: Ale...
5: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
2: Jmenovkyni, jasně.
5: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
1: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
6: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama. A pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
2: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na ty její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
1: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
2: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
1: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda, děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Děkuji, také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou a ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak hezký den.
1: Mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: Zadejte Marie, to vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
9: Já.
7: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
10: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás.
7: No, řekni toho boušku.
10: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
9: No, to jsme. No.
7: Ano.
10: Máte dva pokoje.
9: No.
10: A jste jedna rodina.
7: No, ano.
10: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
10: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No, víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
9: No, já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
11: byste byste nechtěli, jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tak tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti. No my právě máme taky takový děti, nechme u babičky.
8: Vás, tak si to s náma vyměňte.
10: Buďte uznalí.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě nebo máte děti? No, odpověste mi.
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
11: Obě
8: jsou.
11: Aha, děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
13: Prosím vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
14: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
11: ...okolo rybníku. To je taková krása, když se udělí ten opar na tím ráno.
8: Opar,
11: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
13: Prosím tě, nebádnič. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
14: Ale prosím,
13: znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, no, tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
11: No to, kde mám bezdrev, že?
13: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakoukacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
11: Moře?
13: No, vy jste taky jazak jako i trouba. Ale helejte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
11: A vy
13: si myslíte... No, ale tady byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
12: To je pravda.
11: Protože tehda můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
9: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
12: Jak to o 4? Tak co?
9: Ne, o 3.
12: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
11: Nevím, o děti teď už nevím.
9: Já si to přece
11: píšu. Ale mami, přece vím o kolik, snad tyhle věci si
9: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
11: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
9: No ale prosím vás, vysvěmete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
11: 4 hodiny, já vím, že...
14: Oni prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
14: Ale no tak řeknu jasně, ne. Ale nevykládejte mi nesmysly,
11: porazujte.
0: Humoriáda.

0: Brto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Jej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský jim vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Představ si to! Při taneční zábavě... Hele, představ si to, jo! Stácku... umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumíš? To je výtvarná, špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej. Ale jsem, se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
2: Ale to je pravda.
1: Že jo?
2: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
1: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyber si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B SMS-kou na 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct vezma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče, tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeto! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já vám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. Lidé si můžou bezplatně odvést ze Salaše u Telče živé králíky. Francie znovu varuje před vysokými teplotami, hasiči bojují s několika požáry. A bude oblačno, odpoledne s možností bouřek, teploty do 35 stupňů. Je pondělí 10. srpna a jsou tady zprávy s Jakubem Divišem. Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
2: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
0: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Návštěvníci Salaše v Lipkách u Telče si můžou z domu odnést živého králíka. Za zvíře nic nezaplatí. Aktuálně jich je v kotcích k dispozici téměř 30.
3: Ne, zatím jsem o tom jenom slyšela, ale naštěstí nám to nikdo nenabízel, protože bychom ho neměli doma kam dát.
4: Směje se návštěvnice farmy Terezie Kořínková. Její synové si zatím prohlíží kotce. Právě rodiny s dětmi si králíka odvezou nejčastěji, jak popisuje správce Salaše Jan Jeřábek.
5: No, některé děti i ty rodiče dokonce přemluví. Děti jsou nadšený, rodiče teda někdy tak jako ne, ale přesto ty králíky prostě vezmou.
4: Ročně si lidé z farmy takto odvezou asi 10 králíků. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
6: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník Mojmír Chytil, který je se svými 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
7: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
0: 3 výhry z prvních 3 zápasů má také Jablonec, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové ten zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejný výsledek si odvezla Sigma Olomouc ze hřiště Artisu Brno.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi nebo v Počátkách je teď ráno 19 stupňů, v Třebíči 15. Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, odpoledne mraků přibude a od západu se budou přesouvat lokální přehánky nebo bouřky. Večer srážky postupně ustanou, taky se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiče v Jihlavě upozorňujeme, že dneškem začíná uzavírka Žižkovy ulice. Od čerpací stanice ONO až ke krajskému úřadu teď neprojedete asi na 14 dní. Nehody hlášené nemáme, šťastnou cestu přeje taky Jakub Diviš.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno, máme pondělí 10. srpna. Hladký start do nového týdne přeje Český rozhlas Vysočina. Dnes má svátek patron kuchařů a archivářů. Za chvíli prozradíme, které jméno to je, a představíme taky první závod Formule 1 v zemích východního bloku, ve které to bylo zemi, i to řekneme. A taky vám do časného rána zahrajeme připravené Xindl X a po něm Hana Zagorová. Tak krásné ráno.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

Käsestä vaan zupke mamma.

0: její studánka stříbrná. Mějte krásný start do nového týdne, to přeje Český rozhlas Vysočina, teď je 5 hodin a k tomu 12,5 minuty. A kde se jel první závod Formule 1 v zemích východního bloku? Typujete Maďarsko, tak máte pravdu. A my teď přidáme ještě rok, v jakém to bylo, a další dnešní výročí, tak pojďme na to.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
0: V kraji Vysočina žijí podle internetových zdrojů 3 Vavřinci, tak pokud některého znáte, popřejte k dnešnímu svátku. Blahopřejeme i všem dalším dnešním oslavencům a za chvíli přidáme předpověď počasí na pondělí. Teploty budou zase vysoké.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné ráno, tady je Český rozhlas Vysočina, máme pondělí 10. srpna, teď je přesně 5 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: A polojasno a 20 stupňů hlásí meteorologická stanice v Náměšti nad Oslavou, 20 stupňů hlásí taky Černovice. Havlíčkův Brod nebo Počátky mají 17, Nový Rychnov, Moravské Budějovice udávají 16 stupňů, Velké Meziříčí 13 a Jihlava 12. Tak otevřete okna, puste tyhle teploty domů, protože dnes bude opět velké horko. Teď po ránu je ještě oblačno nebo polojasno, během dopoledne bude skoro jasno, ale odpoledne znovu přibudou mraky na oblačno, přechodně i skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přeháňky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky opět ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Ty nejvyšší teploty dnes dosáhnou hodnot 32 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, během nepostupně mírný jižní až jihozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělními hosty dobrého dopoledne budou vítězové mezinárodního turnaje Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize, který jmenovitě brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Hokejisté týmu HC Dukla Jihlava.
1: Dobré dopoledne s

0: Tohle je Václav Neckář a jeho písnička Doktor Dam-di-dam. Na mostě v Legionářské ulici v Brtnici něco chybí. Ze 6 soch, které jej zdobí od 18. století, jsou na místě jenom 2. Zbylé 4 má teď v péči restaurátora. My jsme zjišťovali podrobnosti a reportáž nabídneme krátce před 7:30, tak zůstávejte s Českým rozhlasem Vysočina. A taky se dnes krátce po 8:30 živě podíváme do Jihlavské Žižkovy ulice, která bude ode dneška na zhruba 2 týdny zcela uzavřená. Jak řidiči zvládají další omezení v dopravě v Jihlavě, to řekneme přímo z místa. No a za chvíli za necelých 7 minut přidá Jakub Diviš v krátkých zprávách další informace o dění kolem nás. Jsme Český rozhlas Vysočina a přejeme krásné pondělní ráno. Tohle už je Jana Chládková, písnička Život je jízda, tak příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pondělním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina přichází čas na stručný přehled podstatného dění kolem nás. Připravil ho Jakub Diviš a ve vysílání dostává slovo.
1: Pět hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Opravu Žižkovy ulice dnes zahájili silničáři v Jihlavě. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a na dálniční přivaděč vede od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy. Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních 2 letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá měsíční mzda letos v prvním čtvrtletí byla v Česku přes 50 000 korun. Ruský nejvyšší soud by měl dnes rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Oznámila to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Zdůvodnila to údajnými pochybeními ve financování Jabloka. Sledujeme pro vás taky sport. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. A počasí teď ráno a během dopoledne bude většinou skoro jasno, odpoledne mraků přibude a od západu se budou přesouvat lokální bouřky a taky přeháníky. Večer srážky postupně ustanou a vyjasní se. Nejvyšší teploty dosáhnou 32 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody v kraji Vysočina teď ráno hlášené nemáme, volně průjezdná je zatím i dálnice D1. Pohodové ráno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Přehled zpráv doplníme za okamžik po písničkách. Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. Ve zprávách vás o tom stručně informujeme a za chvíli dodáme podrobnosti. Příjemné ráno a úspěšný týden.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Tak tohle je Grand Hotel u Tří strun a Věra Špinarová v pondělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 10 minut po půl šesté. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let, ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Dotázaní se neshodli na tom, zda změna povede k úsporám ve státním rozpočtu, říká Vojtěch Dufek.
5: U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané, kdy 40% dotázaných souhlasí, 42% lidí nesouhlasí a 18% lidí uvádí, že neví.
2: Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme minutu po 6:45. Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Polojasno a 20 stupňů teď hlásí meteorologická stanice u náměště nad Oslavou. 20 stupňů mají taky Černovice, Havlíčkův Brod nebo Počátky udávají 17 stupňů, Nový Rychnov a Moravské Budějovice 16, ve Velkém Meziříčí je 13 a v Jihlavě jen 12 stupňů. Tak si pořádně vyvětrejte, pustte tyhle teploty domů, protože i dnes čekáme tropy. Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne většinou skoro jasno, ale odpoledne znovu přijdou mraky, bude oblačno. Přechodně skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera srážky ustanou a bude opět oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou hodnot 32 až 35 stupňů Celsia. Vítr povane jen slabý, přes den postupně mírný jižní až jihozápadní. Takové počasí se čeká v pondělí, připravte se na to. A co si naše makovičky nejvíc užívají na koupališti, tak na to se jich zeptáme za malou chvíli.
1: Léto na Vysočině.

0: 10 minut před 6 hodinou doznívá v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina písnička Dalibora Jandy Padá hvězda. Kolegyně Irena Šarounová chodívá s mikrofonem mezi děti do mateřských škol. Nedávno mluvili o oblíbených aktivitách u vody, tak si poslechněte mladé hlásky.
1: Makovičky.
2: Jak to vypadá na koupališti?
3: Tam jsou třeba bazény a třeba na laguně. Je všechno vevnitř a jeden bazén je venku. A tobogán jeden je tam jenom, ale ten je vevnitř a je od 6 let.
2: Co je to ten tobogán?
3: Taková skluzavka, v které teče voda a ty si sedneš a až tam blikne zelená, tak můžeš jet a ono tě to sveze do velkého bazénu.
4: Skákací stojánky, takový prk. No, potom si na to vylezeš a pak skočíš do vody.
5: Tam je takovej stánek a tam se rovná prodávají jídlo.
6: My máme vodní pistole.
7: My jsme byli na šlapadlech a táta to tam točil, to šlapadlo. A byl tam takovej i volant ve prostřed, že můžeš i zatočit doprava, doleva, dopředu a dozadu.
1: Makovičky.
0: Péče o barokní sochy ze židovského mostu v Brtnici a taky týmová praxe lékařů. To jsou témata, kterým se bude věnovat Jakub Diviš ve zprávách za 8 minut. Teď je 5.52, máme pondělí 10. srpna. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Přichází Pavel Bobek. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Brtnice nechala restaurovat sochy na Židovském mostě. V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Evropská unie by mohla za necelé dva roky dostávat zemní plyn z Kypru. A počasí bude oblačno, odpoledne s možností bouřek, teploty do 35 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Čtyři ze šesti soch zdobící tzv. Židovský most v Brtnici jsou v péči restaurátora. Jan Vodáček je odvezl do svého ateliéru v Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku. Jedná se o originály, na mostě zbyly pouze dvě kopie. Práce budou stát radnici 1 100 000 korun, přispěl jí ale kraj Vysočina. Práce by měly být hotové v říjnu, potvrzuje Jan Vodáček.
4: V současné době je provedeno prvotní očištění povrchu, který se ještě dočistí, budou snímány druhotné doplňky, zejména na sokolových částích jsou rozsáhlý, takže tam to bude komplikovaný, tam je to hodně druhotně doplněný, že po sochařské stránce ty doplňky nejsou špatný, ale lokálně ten materiál vápencový už je značně degradovaný.
2: 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
5: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
6: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
5: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
6: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
7: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
6: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy.
8: Sport.
2: Hradečtí fotbalisté vyhráli ve třetím ligovém kole nad Baníkem Ostrava 2-1. V utkání dokázali využít toho, že hostující tým hrál od konce prvního poločasu bez vyloučeného obránce Skiby. Se ziskem 3 bodů byl spokojen i autor obou hradeckých gólů Tom Slončík.
9: Věděli jsme, že Baník přijede s tím, že určitě tady bude chtít uspět a my jsme měli v nohách ten těžký čtvrteční zápas, ale myslím si, že jsme potom hlavně zejména druhou půlku po té červené kartě ten zápas kontrolovali a dotáhli jsme do vítězného konce, tak jak jsme si říkali. A myslím si, že v tomhle se ten tým strašně posunul.
3: Počasí.
2: 17 stupňů teď naměříte třeba v Havlíčkově Brodě nebo v Pelřimově, 18 v Telči nebo v Dukovanech. Během rána a dopoledne bude většinou skoro jasno, odpoledne mraků přibude a od západu se budou přesouvat lokální přehánky nebo bouřky. Večer srážky postupně ustanou, taky se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte na silnici mezi Humpolcem a Pelřimovem, mezi Onšovicemi a Velkým Rybníkem se zdržíte na semaforech, je tam omezení do jednoho jízdního pruhu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné ráno, při pondělku 10. srpna vás zdraví a úspěšný start do nového týdne přeje Český rozhlas Vysočina. V našem dobrém ránu poradíme, jak získat zdarma živého králíka. Je to možné na Salaši v Lipkách u Telče. Tamní farmář je zájemcům rozdává. Proč? Odpověď najdete v reportáži zhruba za čtvrt hodiny. A upozorním i na písničky, v nejbližších minutách budou od Leony Machálkové a Valdemara Matušky. Tak příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Pohodová písnička Valdemara Matušky nás ladí na nový týden. Do pondělka 10. srpna vstupujete s Českým rozhlasem Vysočina. Máme 11,5 minuty po 6. hodině. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá z osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Eros Ramazzotti a jeho italština říkají dopředu, že dnes bude velmi horký den. Připravili nás na předpověď počasí. Teď je 6 hodin a 17 minut k tomu.
1: Počasí.
0: A teploty v kraji jsou zatím příjemné. Je dobrý čas k pořádnému vyvětrání a přípravě na dnešní tropický den. Prozatím hlásí Moravské Budějovice 15 stupňů, Třebíč nebo Žďár nad Sázavou 14 a Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem 13 stupňů. Ráno je oblačno až polojasno, během dopoledne ale bude skoro jasno, tady velmi slunečné dopoledne nás čeká, ale odpoledne znovu přijdou mraky, bude oblačno přechodně skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky.

0: hosty, dobrého dopoledne. Budou vítězové mezinárodního turnaje Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize, který jmenovitě brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Hokejisté týmu HC Dukla Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: dokola.
1: Co se děje kolem nás důležitého, sleduje dnes pro posluchače Českého rozhlasu Vysočina Jakub Diveš. Stručný přehled chystá na 6:30, tedy za 8 minut. Teď jdeme v reportáži k Telči. Salaš v Lipkách nabízí lidem zadarmo živé králíky. Aktuálně jich má téměř 30. Nabídce neodolají hlavně rodiny s dětmi. Králíci jsou na farmě ve třech velkých kotcích.
2: Kolik králíků máte celkem?
3: Teď jsme to počítali, tak tady máme aktuálně 25 králíků, se vším všudy.
2: Správce salaše v Lipkách u Telče, Jan Jeřábek, mi ukazuje pestrobarevné a různě veliké králíky.
3: Tady tohle je konkrétně burgundská, to je samička. Potom tady máme strakáče německý, ten obr.
2: Můžu si jednou pohladit?
3: Můžete určitě.
2: Ahu. Pouštíte teda na volno?
3: Na volno ne, na volno ne. Na volno jsou tady dva, kteří se tak jako nějak adaptovali na to prostředí. Už asi tak poslední 3 roky.
2: Tak třeba jinak zahlídnem ty dva vandráky.
3: Oni se hodně schovávají tady pod tou maringotkou.
2: Tam je jeden spí.
3: Je tam?
2: Jo.
3: Tyhle ty se nedají chytit. A neříkám, že jsou to divocí králíci, ale prostě jsou zvyklí na tohle prostředí, že se nenechají jako pohladit.

0: Hodně lidí jako se na to taky ptá, chodí nás na to upozorňovat, ale zas na druhou stranu, ono když si tady sejde králík, kachny a pávy, tak je to strašně hezký pohled.
1: A ty zatím nenabízíte?
0: Ne, pávy ne, pávy určitě ne.
1: Už si někteří lidé vzali králíka sebou domů?
0: Už se to tady stalo, hlavně děti.
1: Takže ten zájem tady o to je?
0: Určitě, ano.
1: A vám to uleví, že se vám aspoň uvolní kotec?
0: Ano, a uděláme někomu radost.
1: To musí být pro některé lidi nečekané, že přijdou semka na saláž a odvezou si králíka.
0: Ano, no některé děti i ty rodiče dokonce přemluví. Děti jsou nadšený, rodiče teda někdy tak jako ne, ale přesto ty králíky prostě vezmou.
1: Návštěvníci sem chodí pravidelně. Mezi kotci prochází i Terezie Kořínková s dětmi Mikulášem a Vojtěchem.
2: Vojti, co papají králíci?
3: Tam blízkové listy.
1: Už vám nabízeli tedy, že si můžete odvést králíka?
2: Ne, zatím jsem o tom jenom slyšela, ale naštěstí nám to nikdo nenabízel, protože bychom ho neměli doma kam dát. No, tak můj bratranec chová králíky, tak tomu by to třeba udělalo radost.
1: Že tip na dárek?
2: Ano, takový tip na dárek.
1: Jen letos si jich zájemci odvezli zatím 6, loni 10. Stelče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Dobré ráno, projednání kauzy Dozimetr a stav půdního sucha, to jsou dvě z témat, která do krátkých zpráv nachystal Jakub Diviš, dostává v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina slovo.
1: 6.30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubůček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Ti jakoukoliv vinu odmítají. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. V největším egyptském zlatém dole se zřítila hornina. Jeden člověk zemřel a dalších pět je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Provoz v dole je pozastavený, než se nehoda vyšetří. Důl, který provozuje společnost Sukari Gold Mines, produkuje zhruba 500 000 uncí zlata ročně, tedy víc než 15 tun. Do egyptské ekonomiky každoročně přináší stovky milionů dolarů. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. A ráno nad Vysočinou je zatím většinou polojasné nebo oblačné a teploty se pohybují mezi 13 a 19 stupni. Odpoledne mraku přibude a od západu se budou přesouvat lokální přehánky a taky bouřky. Večer srážky postupně ustanou a vyjasní se. Nejvyšší teploty dosáhnou 32 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiče v Jihlavě upozorňujeme, že dneškem začíná uzavírka Žižkovy ulice. Od čerpací stanice ONO až ke krajskému úřadu teď neprojedete asi 14 dní. A uzavřená je taky část ulice Palackého ve Svratce na Žďársku. Probíhá tam oprava inženýrských sítí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro více než 40 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. Jak tento způsob lékařské péče funguje, vysvětlíme za chvíli po písničkách Karla Gotta a tohle je Janek Ledecký.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Karel Gott v pondělním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 10 minut po půl sedmé. Lékařské týmové praxe fungují tak, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven. V jedné takové ordinaci na Kroměřížsku natáčela naše reportérka.
1: Otevři mě pusinku, řekni výborně, šikovná.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko, ukážeš mi, kde máš srdíčko, kam to mám dát. Tam, tak si vyhrň tričenko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti, dlouholetí pacienti. Já už mám skoro třetí generaci některých pacientů.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby, pokud je to potřeba. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 tisíc korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
6: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
4: My jsme byli taky oblast v podstatě se zhoršenou dostupností péče, protože ne všichni pacienti se dostali k registraci, když jsme měli přeplněné vlastně ordinace. My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: A za pár minut výhled na počasí nejbližších hodin a dnů s meteorologem. Dobré ráno.
7: Léto na Vysočině.

0: Krásné pondělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 7:15.
1: Počasí.
0: A jsme tu s předpovědí počasí. Bára Kučerová, meteoroložka. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá teď v kraji Vysočina?
2: A tak většinou je oblačno, to sluníčko někde trošku svítí a když není oblačno, tak se teď ta oblačnost trošku protrhává na polojasno a teploty, ty se teď nejčastěji pohybují mezi 13 a 18 stupni Celsia.
0: Během dne se nám to bude poměrně dost proměňovat, tak pojďte popsat, jak to bude vypadat.
2: Ano, teď ta větší ranní oblačnost během dopoledne postupně ustoupí, rozpustí se a bude většinou skoro jasno. Naopak zase odpoledne bude oblačno, přechodně i skoro zataženo a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky, v nich výjimečně i silné bouřky a pokud ty srážky přijdou, tak by během večera měly postupně ustávat a večer a potom v noci taky ubývat oblačnost. Ale ten scénář není jediný, tak existuje scénář, kdy ta studená fronta, která zvětší odpoledne tu oblačnost může přejít takzvaně na sucho, to znamená beze srážek a opravdu jediné, co by přinesla, tak by byla ta zvětšená oblačnost. Každopádně ty teploty maximální by dnes měly vyšplhat mezi 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Takže tropické hodnoty až 35 stupňů, velké horko vedro a uvidíme odpoledne, jestli mraky přinesou nějaké srážky a nebo jestli přejdou jenom tak na sucho. To je výhled na dnešní den. Pojďme se podívat do dalších dnů. Jsou tam nějaké možnosti na déšť nebo srážky?
2: A bohužel nejsou. Zítřek bude polojasný až skoro jasný a potom večer může být i jasno a podobná bude i noc, byť teda v noci na zítřek se ta oblačnost může přechodně zvětšovat i na oblačno. A zítřejší ranní teploty 19 až 16 stupňů, v údolích při velmi slabém větru lokálně jen 14 a potom zítřejší maxima 28 až 31 stupňů a potom středa, ta bude také bezoblačná, letní teploty ty maxima 25 až 29 a čtvrtek opět slunečno, letní teploty, tam už možná někde i padne znovu ta tropická třicítka, 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Takže dnes do 35, pak ty teploty o něco nižší, ale slunečno a srážky možná dnes odpoledne, ale potom už žádná velká naděje není. To říkala Bára Kučerová, děkujeme za předpověď. Krásné pondělí.
2: Krásné pondělí vám, naslyšenou.
0: Tak už víme, jak bude v nejbližších hodinách a dnech a já vám taky prozradím, že v nejbližších minutách zaspívá na Českém rozhlase Vysočina Miroš Birka, taky Petr Spálený a chystáme i vtip Jardy Hypochondra. Krásné ráno.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vlado, řekni fór.
1: To se takhle po aktu manžel přizná ženě, že přitom myslí na jiné ženy. Ty darebáku, to já, ať se miluji s kýmkoliv, vždycky myslím na tebe.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Chodit v tropických teplotách na boso se nemusí vyplatit. Lékaři hlásí, že ošetřují popálená chodidla. Víc řekneme ve zprávách za 7 minut. Krásné ráno a dobrý start do nového týdne přeje Český rozhlas Vysočina. Tohle už je slíbený Petr Spálený, obyčejná žena.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá pacientů s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Francie znovu varuje před vysokými teplotami, hasiči bojují s několika požáry. Olomoučtí fotbalisté vyhráli na hřišti Artisu Brno 2-1. A dnes čekáme oblačno, odpoledne s bouřkami, teploty do 35 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Jakub Diviš. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do jedné minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
3: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
1: Návštěvníci Salaše v Lipkách u Telče si můžou domů odvést živého králíka. Za zvíře nic nezaplatí. Aktuálně jich je v kotcích k dispozici téměř 30.
4: Ne, zatím jsem o tom jenom slyšela, ale naštěstí nám to nikdo nenabízel, protože bychom ho neměli doma kam dát.
5: Směje se návštěvnice farmy Terezie Kořínková. Její synové si zatím prohlíží kotce. Právě rodiny s dětmi si králíka odvezou nejčastěji, jak popisuje správce Salaše Jan Jeřábek.
6: No, některé děti i ty rodiče dokonce přemluví. Děti jsou nadšený, rodiče teda někdy tak jako ne, ale přesto ty králíky prostě vezmou.
5: Ročně si lidé z farmy takto odvezou asi 10 králíků. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří i požáry.
7: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Olomouce se ve třetím kole šance ligy dočkali premiérové výhry v této sezóně. Na hřišti Artisu Brno zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelil Fabian Krivak v 87. minutě. Podle trenéra Pavla Hapala ještě ale tým není v ideálním rozpoložení.
8: Chybí takový kousek. Jo. Měli jsme tam mít docela do zakončení. Myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu. Se nadřeme na ten gol, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohleto branku v závěru utkání zlomili. Počasí.
1: V Jihlavě je teď 16 stupňů, v Chotěboři 18. Během rána a dopoledne bude většinou polojasno, odpoledne mraků přibude a od západu se budou přesouvat lokální přehánky a taky bouřky. Večer srážky postupně ustanou a vyjasní se. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete na silnici mezi Pelhřimovem a Humpolcem, počítejte se zdržením u Vystrkova. Je tam zúžení do jednoho pruhu a provoz je kyvadlový. Tolik doprava, přejeme bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré ráno, máme pondělí 10. srpna. Hladký start do nového týdne přeje Český rozhlas Vysočina. Dnes má svátek patron kuchařů a knihovníků. Za chvíli prozradíme, které jméno to je, a představíme taky první závod Formule 1 v zemích východního bloku, kde a ve kterém roce to bylo, i to řekneme. No a taky vám do pondělního rána zahrajeme. Připraven je Michal Tučný a po něm skupina Olympic. Tak krásné ráno.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Kapela Olympik dodala to správné tempo pondělnímu ránu. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, přejeme úspěšný start do nového týdne. Teď je 11 minut po 7 hodině. Kde se jel první závod Formule 1 v zemích východního bloku? Tipujete Maďarsko? Máte pravdu. Na Českém rozhlase Vysočina přidáme ještě rok a další dnešní výročí. Pojďme na to.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
2: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
1: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
2: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
1: A o chvíli později přilétla 5.
2: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
1: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
0: V kraji Vysočina žijí podle internetových zdrojů 3 Vavřinci, tak pokud některého znáte, popřejte k dnešnímu svátku. Gratulujeme i dalším dnešním oslavencům a za chvíli dodáme předpověď počasí. Bude opět horko.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: a z přecházející oblačnosti mohou vypadávat lokální přeháňky, výjimečně i silné bouřky. Během večera se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 32 až 35 stupňů Celsia, i přesto, že odpoledne může být skoro zataženo a vítr jen slabý, přes den postupně mírný jižní až jihozápadní. Meteorologové varují, že v nižších polohách kraje čekáme silnou zátěž teplem. Tolik počasí pondělí 10. srpna. Na mostě v Legionářské ulici v Brtnici něco chybí. Ze 6 soch, které jej zdobí od 18. století, jsou na místě jen 2. Zbylé 4 má teď v péči restaurátor. Víc si povíme za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pondělními hosty dobrého dopoledne budou vítězové mezinárodního turnaje Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize, který jmenovitě brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Hokejisté týmu HC Dukla Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Úspěch silničního motocyklisty Filipa Salače a taky nové dopravní uzavírky v Jihlavě. O tom řekneme v krátkých zprávách Českého rozhlasu Vysočina za 6,5 minuty, tedy o 7:30. Teď ale jdeme pro podrobnosti do Brtnice. 4 sochy zdobící takzvaný židovský most v Brtnici se museli dočasně přestěhovat. Nutně potřebovali péči restaurátora. Barokní skulptury si odvezl do svého ateliéru na pomezí Vysočiny a jižních Čech.
1: Já jsem teď v Brtnici.

0: Procházkou jsem dorazil na most v Legionářské ulici, kterému se také říká Židovský. Je to jeden ze dvou ve městě, který zdobí sochy. Ovšem, mně tady teď něco chybí a samozřejmě vím co, protože těch soch by tady mělo být daleko víc, mělo by tady být 6, vidím ale pouze 2. Ostatní 4 díla aktuálně skončily docela daleko odtud, zhruba nějakých 60 kilometrů, a to v Kamenném Malíkově, v dílně restaurátora Jana Vodáčka.
1: Tam to mám trošku takový, teď takový les se sochama, ale vlastně nám demontovali jsme 4 sochy, svatou Julianu, svatou Jana Nepomuckého, Antonína a Pietu, sousoší Piety s křížem.
0: 2 sochy, které jsem viděl na místě a které tam zůstaly, už jsou prý jenom kopie. A co tedy teď bude s těmi 4 originály?
1: A zbytek je převezen do ateliéru, kde v současné době je provedeno prvotní očištění povrchu, který se ještě dočistí, budou snímány druhotné doplňky. Zejména na sokolových částích jsou rozsáhlý, takže tam to bude komplikovaný. Tam je to hodně druhotně doplněný, že po sochařské stránce ty doplňky nejsou špatný, ale lokálně ten materiál vápencový už je značně degradovaný.
0: Restaurování těch soch zadalo město Brtnice. Proč a také na to, jestli se na most budou vracet zpátky originály nebo zase kopie, jsem se zeptal starosty za ODS Josefa Přibyla.
2: Ty sochy už byly poměrně v špatném stavu, jsou tam 4 originály, 2 kopie, takže ty originály opravujeme. Zůstanou nadále originály, budou se vracet na místo.
0: Opravy budou stát zhruba 1 100 000, finančně přispěl i kraj Vysočina. Sochy by měly být hotové v říjnu. Z Brtnice Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné pondělní ráno, Český rozhlas Vysočina vás pravidelně informuje o aktuálním podstatném dění kolem nás. Další přehled nachystal Jakub Diviš.
1: Sedm hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Opravu Žižkovy ulice dnes zahájili silničáři v Jihlavě. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a na dálniční přivaděč vede od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny, dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy. Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Český rozhlas zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních 2 letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 000 korun. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Oznámila to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení ze voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Zdůvodnila to údajnými pochybeními ve financování Jabloka. A sledujeme pro vás taky sport. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. No a počasí teď ráno a během dopoledne bude většinou polojasno nebo oblačno. Odpoledne se od západu budou přesouvat lokální přehánky a bouřky. Večer srážky postupně ustanou a taky se vyjasní. Teploty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebíčsku v Dalešicích se zdržíte na semaforech, je tam kyvadlový provoz a stejně tak v obci Číchov směrem na Přebyslavice, i tam se jezdí jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat spánku. Ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

Léto na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tohle byli Rangers, tedy plavci v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme téměř 9 minut po půl osmé. A kdo je největším spáčem v říši zvířat a komu stačí pouhé 3 hodiny denně, to vše prozradíme anebo připomeneme právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci, třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zpěvačka Cher dospívala v pondělním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina jen několik vteřin před 7:45.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji jsou zatím celkem příjemné. Dukovany hlásí skoro zataženou oblohu a 19 stupňů. Libice nad Doubravou, Košetice nebo Svratou hlásí také 19 stupňů. Moravské Budějovice, Telč a Černovice mají 17 a Žďár nad Sázavou nebo Bystřice nad Pernštejnem teď udává 15 stupňů Celsia. Ráno je tedy obloha nad Vysočinou oblačná nebo polojasná. Během dopoledne mraku ubyde a bude většinou skoro jasno. Odpoledne opět mraku přibyde na oblačnou. Přechodně až skoro zataženo a z přecházející oblačnosti mohou vypadávat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. A během večera se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes, i přesto, že odpoledne bude zataženo 32 až 35 stupňů Celsia. Slabý přes den postupně mírný jižní až jihozápadní vítr, ten nás taky příliš neochladí, tak meteorologové varují, že zejména v nižších polohách kraje čekáme velmi silnou zátěž teplem. Buďte na to dnes připraveni. No a za malou chvíli naše makovičky, mladé lásky, s nimi se podíváme na koupaliště.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Lucie Vondráčková dospívala 10 minut před 8 hodinou. A kolegyně Irena Šarounová chodívá s mikrofonem mezi děti do mateřských škol. Nedávno mluvili o oblíbených aktivitách u vody. Poslechněte si mladé dětské hlásky a jejich rozumy.
1: Makovičky.
2: Jak to vypadá na koupališti?
3: Tam jsou třeba bazény a třeba na laguně. Je všechno vevnitř a jeden bazén je venku. A tobogán jeden je tam jenom, ale ten je vevnitř a je od 6 let.
2: Co je to ten tobogán?
3: Taková skluzavka, v které teče voda a ty si sedneš a až tam blikne zelená, tak můžeš jet a ono tě to sveze do velkého bazénu.
4: Skákací stojánky, takový prk. No, potom si na to vylezeš a pak skočíš do vody.
5: Tam je takovej stánek a tam se rovna prodávají jídlo.
6: My máme vodní pistole.
7: My jsme byli na šlapadlech a táta to tam točil, to šlapadlo. A byl tam takovej i volant ve prostřed, že můžeš i zatočit doprava, doleva, dopředu a dozadu.
0: Makovičky. V září vstoupí do kin dokument mapující 50 let života zpěvačky Báry Basikové. Natáčela ho jedinečná dokumentaristka Helena Třeštíková. Než si budeme moct zajít do kina, pustíme vám na Českém rozhlase Vysočina Báru Basikovou v duetu s Otou Balážem Jesus.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Brtnice nechala restaurovat sochy na Židovském mostě. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to exkluzivní průzkum. Tajfun Dolphin se přemístil z Japonska nad Čínu, jeho síla ale slábne. A bude oblačno, odpoledne může zapršet, teploty do 35 stupňů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Vysočina s Jakubem Divišem. Čtyři ze šesti soch zdobící takzvaný Židovský most v Brtnici jsou v péči restaurátora. Jan Vodáček je odvezl do svého ateliéru v Kameném Malíkově na Jindřichohradecku. Jedná se o originály, na mostě zbyly pouze dvě kopie. Práce budou stát radnici 1 100 000 korun, přispělí ale kraj Vysočina. Práce by měly být hotové v říjnu, potvrzuje Jan Vodáček.
4: V současné době je provedeno prvotní očištění povrchu, který se ještě dočistí, budou snímány druhotné doplňky. Zejména na sokolových částích jsou rozsáhlý, takže tam to bude komplikovaný. Tam je to hodně druhotně doplněný, že po sochařské stránce ty doplňky nejsou špatný, ale lokálně ten materiál vápencový už je značně degradovaný.
2: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
2: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Tajfun Delfin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
6: Nad čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van den Zandchulpa porazil ve 2 setech a čeká ho Američan Shelton. A Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou teploměr ukazuje 14 stupňů, v Třebíči 16 a v Košeticích 19. Dopoledne bude většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibyde a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky. Večer srážky postupně ustanou a taky se vyjasní. Teploty ty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Po 8 hodině nemáme ze silnic v kraji hlášené žádné dopravní nehody a nezdržíte se ani na našem regionálním úseku na D1. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tolik přehled aktuálního dění kolem nás. Na zajímavá místa v kraji posíláme naše redaktory, aby pro vás zjistili souvislosti. Za čtvrt hodiny se díky reportáži dostaneme na Salaš v Lipkách u Telče. Tam můžete dokonce docela zdarma dostat živého králíka. Ještě než se ocitneme na Saleši, nabídneme písničky, které nestárnou. Bude to skupina Holky a taky Václav Neckář. Tak příjemný poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Posloucháte pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, teď je 8 hodin a téměř 11 minut. Prostory kolem poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku budou v pátek 14. srpna hostit hudební vystoupení českého písničkáře Pavla Helana, který propojuje lidové písně šanzon s humorem, ale i s duchovními tématy. Koncert pořádá Matice Křemešnická, ještě jednou zopakuji místo a čas, prostranství před poutním kostelem na Křemešníku, pátek 14. srpna od 18 hodin, tak buďte zváni. No a v našem vysílání v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli výhled na dnešní počasí.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tady je pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, jen vteřiny nás dělí od 8:45.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji jsou zatím docela nízké. V Košeticích je 22 stupňů, oblačnou oblohu a také 22 stupňů hlásí Přibyslav. V Třebíči máte 18 stupňů, Telč udává skoro zataženo a stupňů 17. 17 je taky ve Velkém Meziříčí a Jihlava hlásí 16 stupňů. Ráno je oblačno až polojasno. Během dopoledne bude více sluníčka, čekáme skoro jasno. Odpoledne opět přibude mraků, na oblačno přechodně i skoro zataženo a přecházející oblačnosti mohou vypadávat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Během večera se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes, přestože odpoledne bude oblačné, 32 až 35 stupňů Celsia a vítr jen slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní. Meteorologové varují, že zejména v nižších polohách kraje čekáme silnou zátěž teplem. Podrobnější komentář meteorologa, taky výhled na další dny přidáme za půl hodiny, krátce po 8:45. No už za pár minut se ocitneme na Salaši v Lipkách u Telče a zjistíme, proč tamní farmář rozdává zájemcům živé králíky.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tohle byla kapela Mirai v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme pondělí 10. srpna a 10 minut nás dělí od 8:30. Salaš v Lipkách u Telče nabízí lidem zadarmo živé králíky. Aktuálně jich mají téměř 30. Nabídce neodolají hlavně rodiny s dětmi, tedy hlavně ty děti. Králíci jsou na farmě ve třech velkých kotcích. Pojďme se tam podívat.
2: Kolik králíků máte celkem?
3: Teď jsme to počítali, tak tady máme aktuálně 25 králíků, se vším všude.
2: Správce Salaše v Lipkách u Telče, Jan Jeřábek, mi ukazuje pestrobarevné a různě veliké králíky.
3: Tady tohle je konkrétně burgundská, to je samička. Potom tady máme strakáče německý, ten obr.
2: Můžu si jednou pohladit?
3: Můžete určitě.
2: Pouštíte je teda na volno?
3: Na volno ne, na volno ne. Na volno jsou tady dva, kteří se tak jako nějak adaptovali na to prostředí. Už asi tak poslední 3 roky.
2: Tak třeba zahlídnem ty dva vandráky.
3: Oni se hodně schovávají tady pod tou maringotkou.
2: Tam je jeden spí. Jo.
3: Tyhle ty se nedají chytit. A neříkám, že jsou to divocí králíci, ale prostě jsou zvyklí na tohle prostředí, že se nenechají jako pohladit. Hodně lidí jako se na to taky ptá, chodí nás na to upozorňovat, ale zas na druhou stranu, ono když si tady sejde králík, kachny a pávy, tak je to strašně hezký pohled.
2: A ty zatím nenabízíte?
3: Ne, pávy ne, pávy určitě ne.
2: Už si někteří lidé vzali králíka sebou domů?
3: Už se to tady stalo, hlavně děti.
2: Takže ten zájem tady o to je?
3: Určitě, ano.
2: A vám to uleví, že se vám aspoň uvolní kotec.
3: Ano, a uděláme někomu radost.
2: To musí být pro některé lidi nečekané, že přijdou semka na salaš a odvezou si králíka.
3: Ano, některé děti i ty rodiče dokonce přemluví. Děti jsou nadšený, rodiče teda někdy tak jako ne, ale přesto ty králíky prostě vezmou.
2: Návštěvníci sem chodí pravidelně. Mezi kotci prochází i Terezie Kořínková s dětmi Mikulášem a Vojtěchem.
4: Vojti, co papají králíci?
5: Tam bleskové listy.
2: Už vám nabízeli tedy, že si můžete odvést králíka?
4: Ne, zatím jsem o tom jenom slyšela, ale naštěstí nám to nikdo nenabízel, protože bychom ho neměli doma kam dát. No, tak můj bratranec chová králíky, tak tomu by to třeba udělalo radost.
2: Že typ na dárek?
4: Ano, takový typ na dárek.
2: Jen letos si jich zájemci odvezli zatím 6, loni 10. Z Telče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, Jakub Diviš chystá na 8:30. Krátké zprávy uslyšíte je za 4 minuty, vedle jiného taky o kauze Dozimetr a o aktuálním stavu půdního sucha. Do zpráv ještě skupina Smoky, krásné ráno.
1: Léto na Vysočině.

0: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Krásné ráno, máme pondělí 10. srpna. I dnes má pro vás Český rozhlas Vysočina zprávy. S nimi je ve studiu Jakub Diviš.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina zprávy.
2: Soud se dnes po 2 měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů. V největším egyptském zlatém dole se zřítila hornina. Jeden člověk zemřel a dalších 5 je zraněných, informovala o tom agentura AFP. Provoz v dole je pozastavený, než se nehoda vyšetří. Důl, který provozuje společnost Sukari Gold Mines, produkuje zhruba 500 000 uncí zlata ročně, tedy více než 15 tun. Do egyptské ekonomiky každoročně přináší $100 milionů. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. A ráno nad Vysočinou je zatím většinou polojasné nebo oblačné a teploty se pohybují mezi 17 a 22 stupni. Odpoledne mraku přibude a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky. K večeru se opět vyjasní a nejvyšší teploty dnes 32 až 35 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor, dejte na D1 ve směru z Brna do Prahy. Před Humpolcem mezi kilometry 99 a 93 se pohybují silničáři, kteří sekají trávu a odstavný pruh je tam uzavřený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Průjezd Jihlavou ode dneška komplikuje další uzavírka. Řidiči neprojedou Žižkovou ulicí. Na místo vyrazila naše reportérka a přihlásí se do vysílání zhruba za necelých 10 minut a poradí, jak se dostat třeba na krajský úřad anebo na hřbitov.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Český rozhlas Vysočina vás zve na prázdniny v Telči, a to nejen na dnešní hlavní koncert na nádvoří telčského zámku. Tam v 19:30 vystoupí kapela Fanfan Tulipán, po nich Dan Bárta a Ilustratosfér, ale do Telče se vyplatí vyrazit o mnoho dříve než jen na večerní koncert. Každý den od 15:00 je na náměstí pohádka nebo divadlo pro děti. Od 16:00 až do 22:00 si zdarma můžete užít koncerty na scéně u lodiček. Aktivní je taky kocouří scéna, nocturna, cirkusová představení a nebo různé besedy na univerzitní scéně. Taky stánky s řemeslnými výrobky a s palačinkami, bramborovými plackami, zmrzlinou i zajímavými nápoji. Atmosféra v Telči je opravdu skvělá. Víc o programu najdete třeba na stránkách www.prázdninyvtelči.cz.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tohle byla Lenka Filipová v pondělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 10 minut už uplynulo od 8:30. A v Jihlavě dnes začala další etapa rekonstrukce průtahu městem. Na 2 týdny je teď uzavřená Žižková ulice, a to od čerpací stanice ONO až ke krajskému úřadu. Situaci na místě teď sleduje redaktorka Tereza Pešoutová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já jsem teď přímo u začátku uzavírky Žižkovy ulice na okraji Jihlavy u výpadovky na Pelhřimov. V tuto chvíli tady žádné výrazné dopravní komplikace nebo kolony nejsou. Řidiči projíždí docela plynule. Řada aut jedoucích ze směru od Pelhřimova odbočí už asi 0,5 kilometru před zákazovou cedulí na obchvat města. Další řidiči přijíždí až téměř sem a pak zavřenou trasu objíždí po Rantířovské ulici, protože rovnou odbočí na světelné křižovatce a skutečně jen minimum aut dojede až k zátarase, kde se potom musí vydat jedinou odbočkou kolem čerpací stanice, taktéž na Hrantířovskou ulici.
0: Je stanovena nějaká oficiální objízdná trasa?
1: A právě že není a ani nebude, je možné využít právě zmiňovaný obchvat Jihlavy ve směru od Pelhřimova, na něj odbočit ještě před uzavírkou a pak se pomocí některého ze sjezdů dostat do centra města. Dále můžou řidiči zvolit také průjezd některou ze souběžných ulic, jako jsou Vrchlického nebo Jiráskova. A lidé také musí myslet na to, že součástí uzavírky Žižkovy ulice jsou i křižovatky s dalšími silnicemi. To se týká například ulic U Cvičiště, U Hřbitova, Sukova, Bratří Čapků nebo ke Skalce. A v zaslepených ulicích může být také omezené parkování.
0: Na Žižkově ulici je krajský úřad a taky hřbitov. Mají se lidé na tato místa jak dostat?
1: Ke hřbitovu se lidé dostanou autem z odstavného P+R parkoviště od ulic Pelhřimovská a Rantířovská nebo ze sídliště u Hřbitova. Ke krajskému úřadu zase dojedou od Seifertovy ulice nebo ulice ke Skalce. Úplně uzavřené bude ale parkoviště před obchodním domem Krystal.
0: Jak se tato uzavírka dotkne městské hromadné dopravy?
1: Cestující musí v nadcházejících 2 týdnech počítat s tím, že zastávky Žižkova, U Hřbitova, Za Prachárnou, Rantířovská, Lípová a u parkoviště P+R budou bez obsluhy. Dále se také sníží obsluha zastávek Fibichova, Seifertova a ke Skalce. Lidé by proto měli sledovat aktuální jízdní řády. No a změny se dotknou také meziměstských autobusů veřejné dopravy Vysočiny. Konkrétně půjde o linky z Pelhřimova, Batelova a Střeště.
0: Redaktorka Tereza Pešoutová informovala o uzavření Jihlavské Žižkovy ulice pro veškerou dopravu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Minuta a půl už uplynula od 8:45. Nejvyšší čas povídat si o počasí.
1: Počasí.
0: S meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina v těchto chvílích?
2: Přes Vysočinu přechází takový pás zvětšené oblačnosti, ale ono už se začíná malinko rozpadat, nicméně oblačnost skoro zataženo převažuje, ale už se začínají objevovat i místa, kde je obloha třeba polojasná, to znamená, že trošku tam oblačnost už ubývá. Teploty jsou teď nejčastěji od nějakých 19 do zhruba 23 až skoro 24 stupňů už v těch nejteplejších polohách na severozápadě nebo západě kraje. No a vítr ten fouká slabý, směry jsou spíš proměnlivé, než že by se dalo určit, odkud přesně fouká.
0: Dnes nás zajímá, kam až dostoupají teploty a jestli spadnou nějaké srážky.
2: Teploty by měly dnes šplhat na tropických 32 až 35 stupňů, přestože vlastně bude přecházet nebo na počasí bude mít vliv studená fronta. Tady toto je taková její první část, ta ranní zvětšená oblačnost. Zpočátku dopoledne ještě také se ta oblačnost může takto projevovat, ale potom v těch pozdějších dopoledních hodinách a zpočátku odpoledne přechodně bude skoro jasno nebo polojasno a během odpoledních hodin potom znovu se ta oblačnost začne zvětšovat. Opět může být přechodně až skoro zataženo a spolu s tou oblačností se mohou tvořit i nějaké lokální přehánky nebo bouřky, takže odpověď na vaši otázku: zaprší, možná ano, ale jenom na pár místech to vypadá a potom během večera ty srážky ustanou. Vítr dnes mírný jihozápadní až západní, během odpoledne při postupu té fronty může v přehánkách případných nebo bouřkách výrazněji, ale jen přechodně zesilovat a večer se pak bude měnit na severozápadní.
0: To máme takové trochu divoké pondělí s mnoha proměnami a možná ještě mnoha neznámými. Pojďme se podívat na úterý a zbytek týdne. Bude tam velké horko?
2: Tam už je to počasí takové jistější ve smyslu tom, že čekáme v podstatě slunečné dny bez srážek a ty teploty oproti dnešku se sníží zítra o pár stupňů, 28 až 31 stupňů maxima. Ve středu by to mohlo být ještě o stupeň o dva méně, čtvrtek potom zase malinko nahoru.
0: Děkujeme za výhled na počasí nejbližších dnů, budeme s tím počítat. To byla Jitka Kučerová, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Blíží se 9:00, bude tu konkrétně za 11 minut, za necelých 11 minut do 9:00 ještě zaspívá Anna K. a taky Hana Zagorová. Bude tu taky vtip Jardy Hypochondra, ale po 9:00 už se vymění hlasy, které vás vysíláním Českého rozhlasu Vysočina provázejí. Nachystaná je dopolední moderátorka Hela Dvořáková. Dnes si po 11:00 bude povídat o hokeji s brankářem Adamem Beranem a taky s Matoušem Menšíkem. A nabídne i recept a příběh z Vysočiny. Vše, na co jste v našem dobrém dopolední zvyklí. S přáním bezproblémového zvládnutí horkého dne se loučí Ivana Víznerová a zítra v 5:00 se opět těším na vaši milou společnost.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jardo, řekni fór.
1: To se takhle po aktu manžel přizná ženě, že přitom myslí na jiné ženy. Ty darebáku, to já, ať se miluji s kýmkoliv, vždycky myslím na tebe.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. Fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně tak i Jablonec. A bude oblačno, odpoledne s možností deště, teploty do 35 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 000 korun měsíčně.
2: Který ouško tě bolí? Ukaž mi.
3: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
2: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
3: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
4: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
3: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Celkem 6 živých králíků si letos zadarmo odvezli návštěvníci ze Salaše Lipky u Telče. Farma je tradičně nabízí každý rok. Loni jich do nových domovů darovala 10. Aktuálně mají v kotcích téměř 30 různých plemen. Králíky farma lidem rozdává pro radost. Zájem mají hlavně rodiny s dětmi. Vysvětluje její správce Jan Jeřábek.
5: Opravdu, když někdo přijede, prostě takhle uvidí králíka, zeptají se, je ten hlavně ty zakreslí chundelatý, jo, ty jdou nejvíc prostě takhle na ten odbyt, protože opravdu to je fakt jako do toho bytu i. Takže po domluvě tady s personálem i s náma, tak není problém prostě toho králíčka si odvíst.
0: Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou moct pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcích Huta Pěnčaka a Ugly.
6: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
7: Řekl během exhumací na území zaniklé vsi Volaostrověcka kněz Tomáš Třaska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňac a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slávisté už mají v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
8: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
0: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil Ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olomouc na trávníku Artisu Brno. Počasí. Dopoledne je na Vysočině převážně polojasné nebo oblačné, odpoledne mraků přibyde a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky nebo i bouřky. Večer srážky postupně ustanou a taky se vyjasní. Teplotní maxima ta dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě v ulici U dlouhé stěny, to je za obchodním centrem City Park, se stala nehoda, havarovala tam 2 osobní auta. Tolik doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Máme 9:05. Krásné dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Hela Dvořáková. I dneska nás čekají tropické teploty a proto je potřeba se něčím dobrým osvěžit. Na to dnes myslí v dobrotách i Dáša Kubíková. Společně s ní si připravíme lahodnou, ale osvěžující, a to je zásadní, ledovou kávu.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Se šlehačkou, se zmrzlinou, ledové latte, káv, které nejsou horké, ale naopak ledové, si v létě můžeme dát celou řadu. Dáša Kubíková si pro dnešek připravila dva osvěžující snadné tipy.
2: Spojit příjemné s chutným v podobě ledové kávy nás, milovníky tohoto nápoje, většinou napadne s prvními horkými dny. Druhou je s přibývající oblibou kávy také čím dál více. A tak si povíme jen dva tipy na osvěžující letní drink plný kofeinu. Potřebovat budeme samozřejmě led, takže zavčasu zaplníme tvořítka vodou a dáme na mrazák. Základem obou nápojů je vždy šálek kávy. Buď máme doma přístroj na espresso, nebo si uvaříme kávu tak, jak ji máme rádi. A jdeme na to. Espresso na ledu je opravdu velmi jednoduché. Nachystáme si skleničku vhodnou na kávu a tu vychladíme. Stačí v mrazáku pár minut a nebo jen o něco déle v ledničce. Do této vychlazené sklenky přidáme několik kostek ledu a přelijeme mírně schladlou černou kávou. Pokud dáváte přednost kávě s mlékem a cukrem, přidejte obě věci do kávy ještě před nalitím na led a je hotovo. Ten další způsob zahrnuje použití mixéru. Takzvané espresso freddo, což znamená česky studený, se dělá ze silnější dvojité dávky espressa, ledu a cukru. To všechno společně rozmixujeme tyčovým mixérem nejméně půl minuty. Nápoj nejen osvěží, ale také krásně vypadá, pokud jej podáváme ve vysoké sklenici s dalšími pár kostkami ledu navíc. Tak na zdraví!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Tak si to představte, na měsíci stoupla teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství oxidu uhličitého. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje Země? Prozradíme, že nenašli. Jak to tedy je? Tak to si povíme už za pár minut s kolegou, redaktorem Františkem Mírkou. Zůstávejte s námi. Věřím tomu, že udám, teď lehce stoupne teplota, protože nastupuje Bryan Adams a písnička z úžasného filmu Robin Hood, kde tu hlavní roli Robina Huda stvárnil Kevin Costner. Ideální to kombinace. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9 hodin, 21 minut, skupina Black Milk a skladba Modrej dým v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Když se změna teplot, nebo když za změnu, abych byla přesnější, teplot může člověk, jak je tedy možné, že se otepluje nejen země, ale i měsíc? Víte, na co narážíme? Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali spochybňovat, že skleníkové plyny mohou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém dílu seriálu Ověřovna. A na co přišli, to nám teď poví redaktor František Jirku. Františku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé v komentářích si video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí. Už jen proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětlil to i odborník na měsíc Pavel Gazdbil, který působí třeba v brněnském planetáriu nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity. Podle něj by se dala Země srovnávat třeba s Venuší. Je podobně velká a má atmosféru. Ovšem právě kvůli vysokému podílu oxidu uhličitého je tam stálá teplota 460 stupňů Celsia. Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
0: No a Františku, co tedy za oteplení měsíce stojí?
1: Nejspíš taky lidská činnost. Sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomu to stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: Neurochirurg Beneš, tedy na základě toho zmiňovaného grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu.
1: Právě že ne. iRozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
2: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý a je to NASA do prčic, to je mocná organizace, že jo? A přesto ten graf, protože na první pohled opravdu říká, že když je to tam takhle, tak to nemůže být na Zemi, což je samozřejmě pitomost, že jo? Ale potřebuje to vysvětlení, ale ono je jednodušší prostě ten graf nikterak moc nepropagovat, neukazovat a nechat to bejt.
1: Beneš, tedy ten zmíněný graf, používá jako příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru a proto se raději nezveřejňují.

0: A přesně to se stalo i s jeho vlastní přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
1: Tolik redaktor František Jirků. Františku, děkujeme. A pokud chcete vy vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíc oxid uhličitý přece nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi, všechny tyhle podrobnosti najdete v článku na iRozhlasu. Naslyšenou, Františku.
0: Krásný den a naslyšenou.
1: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina už za pár minut také další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem.

0: tom zpíval Jiří Korn 9:30 v dobrém dopoledni. Teď pouštíme ke slovu Míru Marka na téma svatého Vavřince.
1: Bejvávalo.
2: Svatý Vavřinec dá létu první žďuchanec. To říkávali naši pradědové na základě své zkušenosti, která zněla tak, že po první třetině 8. měsíce v roce začíná léto pomalu vyklízet pozice. Leckde v Čechách se dokonce tradovalo, že první podzimní den je už na svatého Vavřince, tedy dnes. I den se krátil, což dokumentuje rada ze starých pranostikářů. Na svatého Vavřince svícen do světnice. Co se týče polních prací, tak kromě jiných bývala s 10. srpnem spojena i tahle rada. Ke svatému Vavřinci se má cibule kopati, ne-li už i sbírati. V mnohé vesnici u nás se dlouho držel zvyk ozdobit v těchto dnech na počest svatého Vavřince průčelí domu a hlavně okna červenými jeřabinami. Původ obyčeje spočíval v tradici, jež říká, že tehdy v době pronásledování křesťanů, když vojáci hledali svatého Vavřince, lidi ho před nimi ukryli v jednom z domů. Jenže Římani nebyli hloupí a dům si označili jeřabinami. A ráno, že si nahledaného pěkně počkají. Ale lidi Vavřincovi naklonění byli ještě chytřejší, všimli si onoho označení a ráno byly větvičky jeřabin ve všech oknech všech okolních domů. A díky tomu Vavřinec pro tentokrát utekl. No a o jeřabinách si povíme i zítra.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě pokračujeme dál, tentokrát ve společnosti skupiny Modern Talking. Připomínám, že do 10. hodiny stihneme ještě pořád Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zimmerovou. Tentokrát nám prozradí, jak se zachovat, když nás, nedej bože, někde uštkne zmije. Jak správně postupovat, to si rozhodně poslechněte. No a v 9 hodin 45 minut pokračuje Zámecké léto, tolik oblíbený pořad vámi posluchači, ve kterém můžete vyhrát i velice příjemné ceny. We'll be right back.

0: zdraví.
1: Co dělat, když nás uštkne zmije?
2: To jsem ráda, že to tu zazní. Uštknutí zmije není zas tak častá věc, ale v lidech hodně zůstalo doporučení, že by se místo nad tou ránou mělo zaškrtit. Jenže to vede k poškození končetiny, kam nemůže proudit krev s kyslíkem a živinami. Dnes se doporučuje nechat ránu víceméně v klidu a přesunout postiženého do nemocnice. Snažíme se, aby se krev nerozproudila, aby byl ten ušknutý co nejvíc v klidu. Pokud možno převést, přenést, pokud není jiná možnost, musí po vlastních, ale neběžet.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéleto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne, kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty, než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kde byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéleto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál, tedy musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí. Kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím si šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Tak, dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: 5 zastávek trolejbusů v Jihlavě bude kvůli uzavírce Žižkovy ulice bez obsluhy. Ve fakultní nemocnici Brno přibývá pacientů s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Evropská unie by mohla za necelé 2 roky dostávat zemní plyn z Kypru. A bude oblačno, odpoledne může zapršet, teploty do 35 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte. Uzavírka Žižkovy ulice v Jihlavě ovlivní i městskou dopravu. Ode dneška bude po dobu 2 týdnů se tato trasa bude mít 5 městských linek, na kterých na těchto zastávkách nebudou trolejbusy zastavovat vůbec. Vysvětluje to mluvčí města Radovan Daněk.
2: Bude se to týkat především linky G, linky H, potom linky číslo 9 a linek číslo 31 a 41. Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Žižkova, Uhřbitová, P+R Žižkova, za Prachárnou, Rantířovská a Lípová.
0: Výlukové řády městské hromadné dopravy jsou dostupné na webových stránkách dopravního podniku města Jihlavy. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
3: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
0: Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Tajfun Dolphin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
4: Nad čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van den Zandschulpa porazil ve 2 setech a čeká ho Američan Shelton. A na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži začaly soutěže v bazénovém plavání. Do rozeplaveb na kraulařské stovce nastoupili Barbora Sémanová s Janíčkovou.
1: Počasí.
0: V Chotěboři nebo v Pelhřimově teď teploměr ukazuje 24 stupňů, ve Velkém Meziříčí 22. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky a bouřky. Večer se potom vyjasní a teploty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Prahy do Brna mezi kilometry 62 a 82 se pohybují silničáři v levém pruhu a ten je krátkodobě uzavírán. A nehodu máme hlášenou ještě z Brtnice, tam se v ulici Pod Kaplou srazilo osobní auto s motocyklem. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 4 minuty po 10. hodině, to je aktuální čas. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pšice, vlňatky, taky svilušky. Co to je? Určitě je znají zahrádkáři a my jim za chvíli poradíme, jak na ně pěkně bez chemie.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Pod strachem úrody v našich sadech a zahrádkách jsou různí škůdci. Velmi populární je dnes přírodní způsob jejich hubení. To znamená, že na ně nasadíme jejich přirozené predátory. Jak ale přilákat třeba škvory? To redaktorka Irena Šarounová zjišťovala v Oslavici u Velkého Meziříčí.
2: S keramičkou Hanou Hikešovou jdeme do její krásné zahrady a já se těším, že mi ukážete škvorník. Tak a stojíme pod ovocným stromem. Na jeho kmeni je přilepená taková keramická nádobka.
3: To je přenosný škvoří domeček.
2: Proč chceme škvory v zahradě?
3: Protože je to velmi užitečný hmyz, je to vlastně taková přirozená biologická ochrana zahrady.
2: Dají se koupit třeba i v hobby marketech takové ty hmyzí domky. V čem je to jiné než ten škvoří?
3: Tam se většinou ubytovávají různé včelky samotářky, kdežto škvoři ti mají rádi vchod ze spodu, potřebují být ve vyšší poloze, potřebují určitou tepelnou izolaci, proto je ideální právě ta keramika šamotová tlustostěná jako obal toho domečku.
2: I to se těm škvorům líbí, že je to takové hrubé, kamínkovaté, že se tam krásně uchytí.
3: Hlavně teda podstatné je, že to dělá tepelnou izolaci.
2: V té keramice přece jenom nějaký ten chládek i v létě škvoři najdou.
3: A oni jsou specializovaní na požírání hmyzu, jako jsou třeba mšice, vlnatky, svilušky a jejich vajíčka. A proto ochraňují hlavně ovocné stromy před těmito škodlivými drobnými hmyzáky.
2: Proto je to tady nalepené na kmeni toho stromu. A když popíšu škvorník, tak je to nějakých 12 cm dlouhá slzička.
3: Aby to krásně přiléhalo k tomu kmenu.
2: V dolní té širší části je otvor a je tam nacpané seno.
3: A budete se divit, ale v tomto malém škvorovníku bude na konci sezóny opravdu kolonie o desítkách až někdy stovkách škvorů. Oni se tam nádherně namnoží, vrací se tam, přes den tam přespávají, protože škvor je noční živočich.
2: Jak vědí, že mají vlézt právě tady do té záležitosti?
3: Protože škvoři jsou obrovsky pohybliví, oni pořád hledají úkrytiště. A geniální je, že i když by se škvoři přemnožili a mohli by potom začít škodit, tak vlastně vy ten domeček vezmete a klidně ho vyklepete někde za zahradou.
2: Hana Hikešová opatrně vyndává seno a vypadávají brouci.
3: Tohle není škvor.
2: To není škvor, takový černý brouk tam je.
3: Jo, ale ten je taky velice užitečný.
2: Mm-hmm. Leze škvor, tam, je tam škvor. Na třešně je delší škvorník a tam jich teda leze několik. Od kdy do kdy ty škvorníky věšíte na zahradu? Jakou mají sezónu?
3: Ideální je pověsit je v brzkém jaře. Jsou to velcí jedlíci, takže oni přes noc opravdu snědí spoustu těch vajíček, mšic nebo samotné mšice a upřednostňují je například před ovocem.
2: Stromy už jsou zelené, ale není na škodu i v této době ten škvorník na strom pověsit.
3: Vůbec není pozdě.
2: A na podzim je potom sklízíte?
3: Můžeme je klidně nechat na zahradě. Škvor neprospívá jenom stromům, ale i jiným rostlinám, protože mšice můžou napadnout jiné druhy, třeba zeleniny. A potom tento škvorovník použijeme tak, že ho napíchneme na tyčku přímo k těm rostlinám. A uvidíme, že do několika dnů nám populace těch mšic bude mizet.
1: Stejně jako v divadle, i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru a taky reprízy. V archivu se nám dochovaly například dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo každé provedení přece jen odlišné, poznáte už za pár minut v prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém se budeme vracet k rozhlasovému milníku do roku 1926. Tehdy totiž vznikla i první rozhlasová hra.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Olympic, snad jsem to zavinil já v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový seriál. My vám v něm připomeneme postupně pět rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přastkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace a tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra La Comète. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry La Comète z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly, nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické

0: Scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
1: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
2: Tak ty ještěrky žijí v moři.
3: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
1: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
0: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Už za pár minut vám také nabídneme další díl pořadu Babské rady. Ty vás dnes přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci.

0: Marek Ztracený, Vítr do plachet, i tahle písnička v pátek zazněla na Letenské pláni, která burácela a fanoušci pak večer odcházeli plně nadšení. I s informací, že další rok se ponese v trošku komornější atmosféře, a to v podobě koncertů přímo na Šumavě v rodišti Marka Ztraceného. Teď si ale pojďme dát Babské rady Jarky Vykoupilové.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazu vzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Už za pár minut ve studiu Českého rozhlasu Vysočina přivítáme webeditora Víta Hrdličku, který nám přiblíží, jaká je ideální doba pro letní dovolenou, aby náš mozek krásně zregeneroval. No a vrátíme se taky k 75. výročí babických procesů, kde historici poprvé představili nové důkazy z přestřelky a nahlédneme také do zákulisí okresního fotbalu na Vysočině. To všechno už za chvíli.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Babi Daněk a taky Radůza v 10 hodin 48 minut. Hezké pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Recept na ideální dovolenou bez e-mailů. Živé vysílání ze srdce festivalu v Telči, unikátní historické nálezy z pole u Bolíkovic i příběh z vesnických fotbalových kabin. Digitální platformy Českého rozhlasu Vysočina za sebou mají další týden. Co všechno na nich najdete, to nám už teď do studia přišel říct náš web editor Vít Hrdlička. Víte, vítej.
1: Hezké dopoledne.
0: Víte, spousta lidí má teď dovolenou, ale málo kdo si během ní dokáže doopravdy odpočinout. Na webu máme i rozhovor s psychiatrem Miroslavem Skačánem, který tvrdí, že týden volna na regeneraci mozku nestačí.
1: Psychiatr nám vysvětlil, že náš mozek potřebuje regenerovat stejně jako svaly. Týden je ale málo, protože první týden člověk teprve vypíná a skutečná psychická regenerace přichází až ve druhém týdnu. Ideální jsou podle něj dokonce až 4 týdny. Největší chybou je ale brát si na plaž pracovní telefon nebo e-maily. Ideálně je nechat mobil úplně doma. A pozor si musíme dát i po návratu do práce a školy. Na co to už se dozvíte na našem webu.
0: Minulý týden jsme na našem webu žili také festivalem prázdniny v Telči. My jsme odtud dokonce i živě vysílali.
1: Ano, dopolední vysílání proběhlo přímo z náměstí v Telči. U mikrofonu se vystřídala skvělá sestava hostů. Jeden z pořadatelů festivalu Vojta Kolář, Kastelán, Roman Dáňa, Jan Přeslička z kapely Epidemie a další. Pokud jste rozhovory nestihli z našeho vysílání, tak všechny jsou dostupné na našich stránkách a odkaz najdete na našem Facebooku i Instagramu.
0: Naše redaktorka Dáša Kubíková se zaměřila také na 75. výročí tragických událostí a poprav při takzvaném babickém případu z roku 1951. Co teď historici poprvé představili v Babicích?
1: Historikům se podle dobových fotografií podařilo přesně lokalizovat místo tehdejší přestřelky na poli u Bolíkovic. Nálezy byly podrobeny výzkumu, při kterém se podařilo zrekonstruovat postavení zasahujících jednotek Sboru národní bezpečnosti i skupiny Ladislava Malého. Na besedě v Babicích promluvil i herec Ondřej Vetchý. Jehož otec tam tehdy působil. Celý příběh a fotky nálezů si můžete prohlédnout na našich digitálních platformách.
0: No a na závěr pojďme k něčemu odlehčenějšímu. O víkendu odstartovaly okresní fotbalové soutěže, kterým jsme vlastně věnovali taky celý minulý týden.
1: Připravili jsme takový menší seriál o amatérském fotbale na Vysočině. Podívali jsme se například do Nové Vsi u Nového Města na Moravě, kde má obec 670 obyvatel a přes 200 z nich jsou registrovaní členové tamního fotbalového klubu. V Dobronině jsme zase zjišťovali, jaké je to skládat celou jedenáctku ještě pár hodin před zápasem a zmapovali jsme i utkání okresní, unikátní okresní ligu žen v Novém Městě na Moravě. Všechny fotbalové příběhy jsou na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Tak my se budeme těšit zase za týden, tolik náš web editor Vít Hrdlička. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina po 11. hodině vám nabídneme dopolední rozhovor, tentokrát hned s dvěmi hráči týmu HC Dukla Jihlava, brankářem Adamem Beranem a útočníkem Matoušem Menšíkem. Právě oni ovládli mezinárodní turnaj Hype Hockey 3x3 v Lotyšské Rize. Tak si rozhovor s nimi rozhodně nenechte ujít.

Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. A počasí bude oblačno, odpoledne může zapršet, teploty do 35 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Celkem 6 živých králíků si letos zadarmo odvezli návštěvníci ze salaše Lipky u Telče. Farma je tradičně nabízí každý rok. Loni jich do nových domovů darovala 10. Aktuálně mají v kotcích téměř 30 různých plemen. Králíky farma lidem rozdává pro radost. Zájem mají hlavně rodiny s dětmi, vysvětluje její správce Jan Jeřábek.
2: Opravdu, když někdo přijede, prostě takhle uvidí králíka, zeptají se, je ten hlavně ty zakreslí chundelatý, jo, ty jdou nejvíc prostě takhle na ten odbyt, protože opravdu to je fakt jako do toho bytu. Takže po domluvě tady s personálem i s náma, tak není problém prostě toho králíčka si odvíst.
0: Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou moci pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Lhuta Peňacká a Ugly.
3: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
4: Řekl během exhumací na území zaniklé vsi Volaostrověcka kněz Tomáš Třaska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Peňacké a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo 1000 lidí. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugeneu běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
5: Je to něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svýho trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantový lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
0: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu 4. medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek Marek Váňa byl 6. A Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teploměr ukazuje 26 stupňů, v Havlíčkově Brodě 25. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a od západu se mohou přesouvat lokální přehánky a bouřky. Večer se potom vyjasní a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 32 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku na silnici mezi obcemi Borek a Špačice u křižovatky na obec Ostružno se střetla 2 osobní auta. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Klasický hokej známe všichni, ale co se stane, když na ledě zůstanou místo 5 hráčů jen 3? Hra se zrychlí, prostor přibude a každá chyba je okamžitě vidět. Právě v takovém hokejovém sprintu uspěli 2 hráči HC Dukla Jihlava. Brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Oni byli součástí českého týmu, který ovládl mezinárodní turnaj Hype Hokej 3x3 Lotyšské ryze. Jaké je vyhrát netradiční turnaj, v čem je hokej 3x3 úplně jiný a co si z něj přivezli do nové sezóny, na to se budu ptát právě Adama Berana a Matouše Menšíka. Pánové, hezké dopoledne.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Mám dnes hosty, a to hráče HC Dukla Jihlava, brankáře Adama Berana a útočníka Matouše Menšíka. Právě oni byli součástí českého týmu, který ovládl mezinárodní turnaj Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize. Pánové, hned na úvod, velká gratulace k vítězství. A zároveň otázka, jak dlouho vám jako trvalo, než jste si uvědomili, že jste to fakt jako vyhráli?
2: Děkujem, no já bych chtěl říct, že na nás to asi padlo, když jsme letěli domů s pohárem, když jsme vlastně byli na letišti a nesli jsme si tam ten obrovský pohár, co jsme dostali. Tak to jsme říkali, wow, jo, my jsme tady fakt ty Lotyše, který tady měli hráče, se NHL porazili a trošku jsme jim vzali ten turnaj na naší stranu.
1: Bylo to tak i u Matouše?
3: Jo, taky určitě děkujeme. A řekl bych, no, asi po tom turnaji, vlastně po tom finále, chvíli asi večer, kdy ten finálový zápas vlastně nám vyšel, tak jsme si řekli potom u těch oslav, že jako přijeli jsme sem, nevěděli jsme, co od toho čekat, jako jak na tom budeme ve srovnání, a myslím si, že jsme fakt parádní úspěch udělali.
1: Když jste do té Rigy odjížděli, měli jste ty ambice ten turnaj vyhrát, anebo jste tam jeli jenom s tím, že budete jako sbírat ty zkušenosti?
2: My když jsme věděli, v jaký sestavě máme ve skupině, co jsme měli Finy a Lotyše, tak jsme si říkali, tyjo, to bude hodně těžký, protože že Fini tam měli Leo Komarova, bývalýho velmi nadstandardního hráče NHL, měli tam další hráče, co třeba 2 roky zpátky byli ještě na mistrovství světa, hráli v nejvyšší finské lize. A Lotyši, že ho hráči se nahal z farmy z lotyšského nároďáku, a my vlastně kromě 2 hráčů Šíni jsme byli z Maxa ligy, tak jsme si říkali, tyjo, hlavně tam nesmí udělat nějakou ostudu, a věřili jsme, že aspoň ty Estonce, co máme ve skupině, musíme porazit, aby to nebyl nějaký průšvih.
1: Spousta posluchačů ten klasický hokej zná, ale hokej 3x3 ještě možná nikdy neviděli. Jak byste tenhle formát hry popsali?
3: Je to určitě na oko lepší pro diváka. Je tam mnohem víc šancí, víc nahoru dolů, ale myslím si, že jako průběhem toho turné se to bylo i o tom, kdo bude držet puk a víc jakoby tahat ten čas, když někdo vedl, tak se snažil hrát víc na puku, aby vlastně nepouštěl soupeře do šance. A říkám, myslím si, že pro fanoušky skvělý zpestření i takhle přes to léto, že to bylo nahoru dolů, hodně šancí, padaly góly, takže v tomhle to bylo určitě super. Byly tam nějaký pozměněný pravidla, že když jste přejeli do útočného pásma s pukem, tak jste se vlastně pak už nesměli vrátit do svého pásma, pokud jste to udělali, jste odevzdali puk soupeři, takže určitě vzhledem k tomhle to bylo víc ofenzivně laděný ten celý turnaj, takže určitě přes tohle je to super zpestření.
1: Co je na tom hokeji 3x3 vlastně nejtěžší? Je to tempo, kondice, nebo to rozhodování?
3: Asi všechno dohromady, jako od každého něco, jako celkově hrálo se to na celý, že jo, 3x7 minut, a myslím si, že my jsme jeli jen v 7 hráčích do pole, takže my jsme to měli kondiče určitě náročný, a myslím si, že Adam si skvěle zachytal, protože tím, jak prostě každá ztráta puku nebo chyba je většinou hned protiútok 2-1, ne-li samostatný únik, tak všichni jsou v zápřahu, takže určitě už ty vyřazovací boje bylo znát, že ta síla dochází u všech hráčů.
1: Bylo něco, krom těch pravidel třeba, co vás na turnaji nebo na té samotné organizaci překvapilo?
2: A jak to měli všechno krásně udělané. Prostě na letišti nás vyzvedlo auto, naložili nás, byla tam česká vlajka na autě. Měli to prostě úplně profesionálně udělané, chtěli udělat dojem, protože oni z jeho schání sponzory na další rok, chtěli, aby se to rozrostlo, aby to bylo větší a větší ten turnaj. To jsme tam měli zařízený, že dresy zařídili, design, měli jsme, u nás bylo postaráno obědy, večeře, hotel nám zaplatili krásný, prostě úplně super to mají zorganizovaný. Přišlo spousta lidí, měli vlastně program další, třeba jsem mezi zápasem byl box 1-1 na ledě. Takže tam bylo velký zpestření pro ty diváky. Se prostě snažili se udělat všechno zajímavé, aby ty lidi přišli.
1: Říkají dnešní hosté dobrého dopoledne Adam Beran a Matouš Menší. Zůstávejte s námi.
0: Hosté Heli Dvořákové.
4: Telegram s adresou svět.

0: Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes jsou mými hosty zástupci týmu HC Dukla Jihlava, tedy brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Vůbec tady nejsou náhodou, protože získali první místo na mezinárodním turnaji 3x3 Hype. Pánové, můžu to říkat takhle ve zkratce?
2: Určitě.
1: Jaká je vůbec historie Hype hokeje 3x3?
2: Tak v Lotyšsku je vlastně jediný svaz, který je, nebo organizace hokeje 3x3, takže vlastně se dá říct, že to je neoficiální mistrovství světa. Chtějí s toho postupem času udělat oficiální mistrovství světa a dostat to zároveň i na olympijské hry jako doplněk ke klasickému hokeji. Že tohle je jejich cíl tam.
1: Znamená to třeba, že do budoucna by se tohle dalo hrát i jako olympijský sport?
2: Takový je jejich cíl, co já věřím, že jim to vyjde, protože basket tam je vlastně taky 3x3, tak proč by to nemohl být hokej? Je to zase další zpestření.
1: To znamená, že byste se mohli podívat na olympiádu.
3: Tak tam už, jestli se to, tohle už já jsem četl, že nějaký ty spekulace už to řešily, že by na tu olympiádu se mohl dostat ten hokej 3x3, kde už myslím, že to na té mládežnické olympiádě zkoušeli, akorát to bylo 3x3 a hráli to v jedné třetině, že to bylo jakoby trošku jiný, ale spekuluje se o tom, že by se tam mohlo dostat tak na té letní olympiádě ten basket, takže by ten hokej mohl být na zas na té zimní.
1: Uvažovali jste o tom?
2: Jako kdybych se zahrál na pádě, to bylo úplně jako splněný sen, ale to je asi mimo realitu momentálně.
1: No tak sny se plní.
2: Já, třeba jednou, jo.
1: Adame, teď budou ty otázky většinou parat na vás. Mm-hmm. Říká se, že gólman je v hokeji polovina týmu. Platí to i v hokeji 3x3?
2: Tam to možná platí ještě trošku víc, protože tam je, řekl bych, méně střel, ale o to víc je těch vyložených šancí, protože tam každá chyba prostě znamená v lepším případě přečíslení 3x2 a v horším prostě samostatný únik a úplně tam se nedá tak dobře bránit, jako v tom hokeji 5x5, takže tam byla spousta šancí a bylo tam spousta šikovných hráčů, takže těžký na vyřešení.
1: Když proti vám jezdí tolik samostatných nájezdů, jak už jste to říkal, jak moc velký je to pro vás jako stres? A jste vůbec ten typ, který se dokáže jako vystresovat?
2: Já se vůbec teda v té bráně nestresuji, já jsem úplně v klidu většinou, ale prostě ty situace jsou hodně náročné na vyřešení, protože tam vlastně v tom 3x3 je za mě hrozně důležitý věc v tom zápase, protože ten druhý tým, když se pak dostane na půl, tak je hrozně těžký mu ho vzít a není tam pak už tolik času na to vyrovnat. A o to víc, co se jim to snažíte víc, tak můžete udělat chybu a většinou to končí šancí toho druhého týmu.
1: Byl přeci jenom nějaký zákrok, na který budete po těch turnajích asi nejvíc vzpomínat?
2: Jo, ve finále se Slovákama tam byla jedna dorážka, to jsem vytáhnul bez toho trošku jako v 70. letech, tak to, na to zase jen tak nezapomenu.
1: No, když se teď otočím na Matouše, tak pro útočníka musí být hokej 3x3 doslova splněný sen. Je tam opravdu tolik prostoru, jak to vlastně z tribuny vypadá?
3: Jo, tak oproti tomu klasickému, že jo, hokej 5x5, tak je toho, je tak prodloužení. Mnohem víc prostoru, mnohem víc jako prostoru pro nějakou individuální akci, vyřešení, obehrání soupeře a vlastně dostat se do nějaký toho přečíslení nebo do toho úniku. A říkám, i hodně týmu, když prohrávalo, tak odvali golmana, hráli na 4x3 na konci, aby dotáhli, což se taky těžko brání, takže určitě z té ofenzivní stránky to bylo super.
1: Řekněte mi, co bylo důležitější, rychlé nohy nebo rychlá hlava?
3: Řekl bych, že to bylo asi spíše ta rychlost, že potom už některým hráčům docházely ty síly, takže když byla ta rychlost, tak se dostalo do toho přečíslení a buď se to pak už vyřeší, nebo ne, tam už to je pak na té individuální kvalitě těch hráčů.
1: Uh-huh. Byl během těch zápasů nějaký moment, kdy jste si i vy sám řekl, tohle byla moje nejlepší akce?
3: Asi to tam někde bylo, možná hned první zápas s Finskem, kdy jsem dal hned první gol a vymet jsem to, že jsem ani nečekal, že jsem jako sám byl překvapený, jinak já většinu golu dávám po zemi, takže to bych asi řekl, to bych vypích.
1: Ve kterém utkání jste cítili, že přeci jenom to vítězství by už mohlo být na dosah? Kdy už jste si tak jako oťukali ty soupeř?
2: No, když jsme vlastně porazili v semifinále favority turné z Lotyšska, ten domácí tým, tak tam jsme si řekli, tak teď už to vyhrát fakt musíme, protože, abych to řekl, tak ten lotyšský tým tam na jména byl určitě nejlepší, suverénně, jako odskočený od ostatních. Tím, že tam fakt měli v podstatě každého hráče z jejich

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a v neděli 19. července to v Rize hodně žilo. Čeští zástupci z týmu HC Dukla Jihlava, tedy přesněji brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík, vyhráli mezinárodní turnaj Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize. V dopoledním rozhovoru si teď budeme povídat o tom, co podle nich rozhodlo o tom českém triumfu. Co to bylo?
2: Ale tak já bych řekl, že mýmu bratrovi se povedlo sestavit velmi dobrý tým pro ten hokej 3x3, protože my jsme měli, na to, že jsme měli vlastně tým z Maxa ligy, kromě dvou hráčů, který byli z extraligy, tak všichni mají šikovné ruce, mají ty dovednosti hokejové, jsou vesměs rychlý v bruslení a to bylo pro ten hokej 3x3 strašně důležitý. Druhá věc je, že nás tam asi všichni podceňovali, co mám informace, protože si myslí, že Maxa Liga je na horší úrovni. Právě mám informace, že jsou hodně překvapení z toho, vlastně jako na jaký úrovni tady Maxa Liga je ta druhá nejvyšší soutěž.
1: To znamená, že tohle jako může být třeba i výhoda, když ty soupeři podceňují.
2: Jo, určitě právě nám to říkali, že s námi moc nepočítali, no a že jsme tam v podstatě vytřeli zrak to jako.
1: Jaká tam byla atmosféra? Vy už jste lehce popisovali, že co se týče těch organizačních věcí, takže to všechno bylo na špičkové úrovni, ale co se týče té fanouškovské základny, jak se vám tam hrálo?
3: Tak tady to asi bylo, to mě překvapilo nejvíc, že od té doby, co začali hrát Lotyši, tak bylo vlastně přes 4000 lidí na ty zápasy, takže určitě to bylo pro mě největší překvapení, že tolik lidí přišlo a ta atmosféra byla skvělá, když hráli domácí, tak měli kotel, bubny, všechno. A myslím si, že jsme na tom turnaji byli od začátku jako takový nejméně oblíbený tým, protože v každém zápase, když jsme šli na led nebo to, tak vždycky větší aplaus byl pro ten druhý tým, takže jsme si vlastně tím takhle prošli a i v tom finále si myslím, že víc fandili Slovákům.
1: Je to nějak náročný na psychiku, když víte, že fanoušci fandí spíš tomu druhému týmu, těm soupeřům?
3: No já si myslím, že to bylo v pohodě, tak věděli jsme, že když jsme hráli v té skupině s tím Lotyšskem a Estonskem, tak tam jsme věděli, že asi budou víc na té jejich straně, že jsou to tam státy z toho Pobaltí tam u nich, takže že si budou fandit. Ale když jsme nastoupili pak se Švédama, tak jsme měli vlastně furt tu menší podporu, ale myslím si, že pak ve finále už jsme si ty fanoušky získali a potom v finále i nám jako zatleskali a tohle, takže to bylo super.
1: Potkali jste třeba i hráče, které jste do té doby znali jenom podle jejich jména?
2: Tam jsme byli že hráči, na který buď jsme, nebo já jsem koukal na mistrovství světa nebo finál, tak teď jsme si proti něm zahráli a vlastně tím, že jsme porazili, tak to je pro nás to jako i velký osobní úspěch, že jsme prostě proti takovým hráčům je dokázali porazit a teď se zase můžu přes rok na ně koukat v televizi.
1: A co to přineslo vám samotný, to, že jste vyhráli?
2: Jedna věc je, že jsme se zase připravili trošku na sezónu, že už máme za sebou že jo, šest zápasů, trošku jiných teda, ale furt zápasy to jsou. Že myslím, že jsme se tím trošku zase naladili jo, na sezónu, jsou tam jiní hráči z jiných států, takže i ten hokej byl prostě jiný a vyzkoušeli jsme si věci, na které není v sezóně čas.
1: Říkají dnešní hosté dobrého dopoledne vítězové mezinárodního turnaje Hype Hockey v Rize. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Oli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes hráči týmu HC Dukla Jihlava, brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík, kteří byli součástí českého týmu, který ovládl mezinárodní turnaj Hype Hockey 3x3. Dukla, nová sezóna se blíží. Dá se něco vůbec z hokeje 3x3 přenést do klasického hokeje?
2: Tak to já bych začal, že určitě to byl super turnaj na kondici. Tím, že je to hodně bruslení tohle, takže určitě na tu kondičku to bylo super, že teď ještě před to, tím, než jsme šli na let, tak už jsme měli možnost vlastně si zahrát ty zápasy, takže určitě jsem se cítil pak při těch prvních tréninkách s Duklou mnohem líp, než kdybych to obul až na ty tréninky, takže co se týče tady tohle, tak tohle mi určitě pomohlo do toho vstupu, teď do té přípravy.
1: Jaké bylo to přivítání v kabině po vašem návratu? Fandili vám třeba spoluhráč?
3: Jo, určitě, oni taky asi byli kluci překvapení, že se nám to podařilo vyhrát, taky to úplně nečekali a vlastně se ptali na ty ostatní hráče z jiných zemí, jak to vypadalo na ty dobrý z té NHL nebo z finské nejvyšší soutěže, jak to vypadalo, jak k tomu přistoupili, vlastně jak velký to byl rozdíl si proti ním zahrát. Že jsme to trošku probrali a určitě nám pogratulovali kluci.
1: S jakými cíly tady vstupujete do nové sezóny?
3: No, tak ten cíl je jasně daný, že jo, minimum je znovu vyhrát první ligu a postoupit do extraligy, to je náš cíl. A druhá věc je, že ta cesta bude hodně složitá, i když se nám naštěstí trošku upravil ten herní řád té soutěže, že v finále končí dřív, takže by to mělo být aspoň 10 dní do té baráže, což je velký rozdíl proti 3 dnům, co jsme vlastně měli letos, což se nedá vůbec srovnat, takže ta šance by tam měla být větší, ale jak říkám, on je strašně náročný vůbec tuhle soutěž vyhrát.
1: Budou mít třeba z hráčů Berana, Menšíka najednou větší respekt i soupeři v Maxalize?
2: Těžko říct, ale ještě bych taky dodal, že určitě bude záležit na tom vstupu do té sezony, jak se nám to podaří, aby jsme vlastně šlapali jako tým od začátku, drželi si to postavení na hře té tabulky, měli dobrou výchozí pozici pro to playoff a potom už to je, každý rok je to těžký vůbec jako dostat se, že do toho playoff a projít celým tím playoff a vyhrát to, ale určitě tím, že jsme to letos obhájili, tak ty cíle si musíme klást nejvyšší a budeme určitě chtít znova vyhrát vlastně po třetí za sebou a potom i když se to podaří, tak v té baráži.
1: Teď se nabízí otázka, jestli v průběhu příštího roku budete chtít znovu vyhrát mezinárodní turnaj 3x3.
3: Jo, to rozhodně chtít budeme, už jsme dostali pozvánku na příští rok, takže turnaj by měl znovu proběhnout, měl by být dřívější datum akorát a dostali jsme se zatím všichni hráči, co tam jsme byli za Českou republiku, tak jsme dostali nominaci, takže věřím, že pojedeme ve stejné sestavě.
1: Je to třeba náročnější teď najednou, když v sobě máte to, že vlastně musíte obhájit, protože už to jednou cinklo.
3: Je, ale chtěli bychom znovu letět s pohárem, to bylo fakt zážitek, myslím si pro všechny, že to jsme si úplně nečekali, že s takovým velkým pohárem nás si pustí do letadla, takže myslím si, že znova tam budeme chtít vyhrát a trošku mi to pokazit tam.
1: V tom případě na samotný závěr, co popřát, nebo co byste vzkázali fanouškům týmu HC Dukla Jihlava pro tu nadcházející sezónu?
2: Ať chodí fandit, ať nás podporujou, když třeba ty výsledky budou nejlepší, ale myslím si, že od té doby, co máme teď novou arénu, tak celou tu loňskou sezónu byla skvělá návštěvnost, lidi chodili, takže doufám, že to letos bude pokračovat tím, že začínáme už v začátku sezony, tady v Jihlavě, že nemusíme hrát jak loni začátek venku, tak si myslím, že to bude super a doufám, že ty lidi budou chodit a budou nás podporovat.
3: Jo, tak určitě. Já věřím, že bude chodit co nejvíc lidí a že nás vlastně dotlačí k tomu dalšímu titulu a že jim budeme celý rok dělat radost.
1: Hosty dobrého dopoledne byli dnes hráči HC Dukla Jihlava, brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík, kteří byli součástí vítězného týmu, který vyhrál na mezinárodním turnaji Hype Hockey 3x3 v Lotyšské Rize. Pánové, ještě jednou velká gratulace a díky za to, že jste si i v tak nabitém programu našli čas a přišli na dopolední rozhovor. Díky moc, ať se vám daří, naslyšenou.
3: Díky za pozvání.
2: Taky děkujeme.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Hvězdičky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

16 hodin 50 minut úderem 12. hodiny jsou pro vás připravené zprávy a společně s nimi taky Karel Pěška a já se pro dnešek neloučím. Uslyšíme se i po 12. hodině v písničkách pro Vysočinu. Tak pokud už teď máte nějaké písničkové přání, připomínám 22 155 49 99. Číslo, které se vám po 12. hodině rozhodně bude hodit. Teď David Dale.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: V Polici na Třebícku museli kvůli nedostatku vody uzavřít vodovod. Jihlavská nemocnice bude více využívat umělou inteligenci. Na pražské letiště se kvůli závadě na motoru nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings. Odpoledne bude spíše pod mrakem a občas sprchné teploty až 35 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Přítok do vodovodu uzavřela v uplynulých dnech na jednu noc Police na Třebíčsku. Důvodem byl nedostatek vody ve vodojemu. Podle nezávislého starosty Karla Vondráčka za to může nejen sucho, ale i větší odběr domácností, které vodu využívají k zalévání zahrad nebo napouštění bazénu. Pokud bude vody dál ubývat, obec podle starosty Vondráčka podobná omezení zavede častěji.
7: V případě nedostatku vody bychom operativně řešili krizové scénáře, při kterých bychom byli nuceni domlouvat náhradní zdroje vody, případně bychom přistupovali k uzavírání vodovodu třeba na noc, aby ta voda prostě na ten den zase byla.
6: Větší využití umělé inteligence v radiologii plánuje Jihlavská nemocnice. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou bude prověřovat možné bezpečné využití AI například při automatickém vyhodnocování rentgenu, magnetické rezonanci nebo CT vyšetření. Na přípravy kraj uvolní 300 tisíc korun, vysvětluje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
8: Já myslím si, že to je do budoucnost a cesta, jak ušetřit případný personální kapacity a využít umělou inteligenci, protože víte, že toho personálu je pořád nedostatek a platí to ve všech našich nemocnicích i ve všech sociálních zařízeních.
6: Na letiště Praha se v noci nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings mířící do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na letišti a dva stroje museli přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace vyškolená a Boeing měla pod kontrolou.
9: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
6: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo, řidiči dodávky se nic nestalo. Vůz šelmu srazil na běžně používané silnici několik kilometrů východně od tatranského střediska Zakopane. Polští policisté vyzývají motoristy, aby zejména v lesích byli opatrní. Většina střetů s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. V Polsku žije odhadem 100 až 120 medvědů, v sousedním Slovensku asi 10krát více.
5: Sport.
6: Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48 sekund a 59 setin. Pro českou výpravu Rada na šampionátu získal čtvrtou medaili. Barbora Semanová s Barborou Janíčkovou na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži postoupili do večerního semifinále kraulařské stovky. Semanová v rozplavbách obsadila páté místo a Janíčková byla šestá.
5: Počasí.
6: V Telči je teď 27 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Libici nad Doubravou 28. Nadále očekávejte oblačno a hlavně na východě Vysočiny přeháníky, případně bouřku. Během odpoledne bude přechodně polojasno, později se oblačnost znovu zvětší a objeví se lokální přeháníky, výjimečně i silná bouřka. K večeru srážky ustanou. Teploty dosáhnou 32 až 35 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Dvě nehody jsou teď na Žďársku. Jedna je ve Svratce v ulici Pionýrská. Havarovala tam dvě osobní auta. A jedno osobní auto se vybouralo mezi obcemi Netín a Blízkov. Šťastně dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Krásné dopoledne, máme 5 minut po 12. hodině a to znamená jedno jediné, startují písničky na přání, tak neváhejte, už teď vytáčíte telefon sem k nám 22 155 49 99. K dispozici máte i SMSky, ty posílejte na telefonní číslo 90 01 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků. A třetí velmi oblíbenou variantou je přímo náš web vysočina.rozhlas.cz.
5: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu teď budeme hrát skladbu Zvonky štěstí od Karla Gotta a Darinky Rolincové a tady je přání. Děkujeme za krásný sobotní zážitek, kdy nás Zuzanka a taky Lukáš, dnes už Javůrkovi, pozvali na svatbu. Moc jsme si to užili a přejeme jim i teď dodatečně hodně štěstí, zdraví, lásky, ať jsou stále tak usměvaví. Tak my jim k tomu všemu posíláme písničku.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Máme tu vzkaz od Ivany. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku od Jardy Hypochondra, Tajný plán. Tak já jsem hledala, nemohla jsem to najít a pak jsem zjistila, že ten tajný plán je vlastně tajný plán. Tak tady je Jarda Hypochondr.

0: Ten Jarda nám mládne, nemůžu si pomoct, taková energická píseň Tajný plán, která dozněla právě teď.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: My samozřejmě pokračujeme v písničkách pro Vysočinu. Říkala jsem si, jestli se to objeví nebo ne. No a objevilo se to. Dobrý den, hello, zahrajte nám Marka Ztraceného, Modlitbu za pátek. V pátek super atmosféra na Letné, tak to ještě pořád zpracováváme a jsme nadšené a budeme z toho asi žít minimálně do konce prázdnin. Tak prosím, pro celou ztracenou rodinu pošlete tuhle písničku. Díky, Vendula. Tak Vendulo, písnička je připravena, tak pro celou ztracenou rodinu posíláme Modlitbu za pátek. Užijte si to.

0: byla modlitba za pátek od Marka Ztraceného.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: My pokračujeme dál v písničkových přáních. Na telefonu už mám paní Milátku. Milátko, hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den.
0: Tak co budeme hrát?
2: Já jsem se předevčerem vrátila z Espanského kongresu. Mm-hmm. Bylo tam z Česka 40 lidí v Rakousku, celkově 1150. Tímhle bych chtěla pozvat i jiný, abyste mohli zkusit nebo tak jako ochutnat. A vybrala jsem písničku Přátelství víc než láska, protože se takhle scházíme se známýma. A pravděpodobně to uslyší jenom v Moravských Budějcích. Manželé Dvořákovi, nevím, jestli to do zbytku republiky dosáhne naše vysílání.
0: Určitě. Digitálně, kdekoliv, kamkoliv.
2: No, nevím, kolik lidí poslouchá tyhle naše, ale to nevadí.
0: Tak dobře, ještě pro někoho, nebo jenom pro přátelé Esperanza?
2: No, kromě toho jsem si vzpomněla, že dneska před ale spoustou let, 58. 10. srpna se vdávala moje sestřenice v Aši, ale ta už tady bohužel není, tak to je jenom vzpomínka.
0: Tak tady jsme i zavzpomínali. Děkujeme za krásnou písničku, mějte se krásně a zase brzy naslyšenou.
2: Mě taky, děkuji.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.
1: Posloucháte Písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Připomínám, že i vy si můžete nechat zahrát písničku, kterou máte rádi, abyste si třeba zpříjemnili dnešní tropický den. Telefonní číslo sem k nám je 22 155 49 99. A vůbec nemluvím jen tak náhodou o tom tropickém dnu, protože tady máme písničkové přání. Dobrý den, domnívám se, v souvislosti s dalšími tropy by neškodilo trochu recese. Zahrajte prosím pro všechny písničku První sníh, kterou v roce 1983 naspíval Jiří Štědroň. Alespoň v mysli se trochu ochladíme. Děkuji, Jarek Střeště. Tak pojďme se všichni společně v mysli ochladit. Jiří Štědroň, první sníh. A proč ne? Vůbec nevadí, že máme 10. srpna. Teď Vánoce jsou tu za chvilku, ale ne, tím vás nechci stresovat. Teď se jdeme krásně schladit.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: V úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina odhalíme, proč na podzim nebudou ve Slavníči volby a jak to ovlivní život v obci. A taky probereme dopady sucha na úrodu v našem kraji i na chov zvířat.
4: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Je. Písničky pro Vysočinu.
5: V písničkách pro Vysočinu zdravíme Zitušku. Zituško, hezké odpoledne přejeme.
6: Já taky vás zdravím, Helenko. Já bych chtěla poslat písničku do nebíčka.
5: Ano.
6: Včera nás opustil dobrý pán a švagr a já nevím, všichni příbuzným musím ohlásit, že z Radostína zemřel pán František Beránek včera dopoledních hodinách. Tak chtěla bych mu poslat písničku do nebíčka.
5: Ano.
6: A Janička a Irenka, ať se držejí. To jsou její dcery, jeho dcery, tak ať se držejí. A oni šli vyřídit pohřeb dneska.
5: Mm-hmm. Zituško,
6: tak jo, Jirenko,
5: přejeme,
6: to by bylo všechno.
5: Přejeme upřímnou soustrast. Mějte se krásně, pokud
6: děkujem,
5: možno, opatrujte
6: se.
5: Děkujem
6: a mějte se hezky taky, naschledanou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu právě teď zdravíme taky posluchače Honzu, který se nám dovolal na telefon 22 155 49 99. Krásné odpoledne, co budeme hrát a pro koho? Haló, haló, Honzo, slyšíme se?
2: Haló.
1: Tak povídejte, komu pošleme písničku, kterou jste vybral?
2: Jen tak pro radost.
1: Dobře, tak posíláme Cadillac, krásnou písničku, kterou Honza vybral jen tak pro radost. I vám, Honzo, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji, naslanou.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad kle

každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští ve přísí kráse novej Cadillac.

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnu a hlídka z Harley. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, byle svenstý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A máme tu další, možná až provokativní písničku na přání. Zahrajte nám k dnešnímu opalování Bonnie M. Děkujeme. Tak my posíláme Bonnie M skladbu Kalimba de Luna.

0: Tohle byla skupina Bonnie M, Kalimba de Luna v písničkách pro Vysočinu, v písničkách na vaše přání. Jaké další písničkové přání bude mít Bohoušek z Poděšína, to se právě teď dozvíme. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobrý den, Helenko, já vás zdravím a všechny posluchače. A dneska bych chtěl nechat zahrát všem, co mě přáli k narozeninám pátečním.
0: Ano.
1: Takže bychom jim zahráli písničku pěknou Nejhezčí dárek. A písnička by byla taky pro vás. A přeju všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A vám taky.
0: Bohoušku, moc děkujeme. No a tedy dodatečně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky. A ať jste pořád tak usměvavý. Opatrujte se jen to nejlepší k narozeninám, které jste oslavili v pátek. Je to tak? Jste usměvavý a to je moc dobře. Mějte se krásně, posíláme 45 československých zpěváků. Užijte si nejhezčí dárek. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju vám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: V písničkách pro Vysočinu teď zdravíme do Třeště Jirku. Jirko, hezké odpoledne přejeme.
2: Zdravím také, paní, a všem posluchačům. Já bych dneska... Volám teda z půdy, doufám, že se slyšíme dobře kvůli signálu.
1: Voláte naprosto v pořádku, slyšíme se krásně čistě, pane Jiří, takže povídejte.
2: Výborně, výborně. Já jsem vybral písničku o Zdenky Lorencové Modrá louka.
1: Uh-huh. Písnička je připravená.
2: Zahrajeme ji celý tí naši regionální partě, všem dobrým lidem, těm, co zrovna obědvají, tak přejeme dobrou chuť. Těm, co se chystají si po obědě zdříbnout, tak přejeme dobrou noc, dobrý den a vám taky do rádia zahrajeme. Písnička je pěkná. Já moc děkuju.
1: Moc děkujeme.
2: A děkuji zase naslyšenou.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, pane Jiří, naslyšenou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: V pondělních písničkách pro Vysočinu se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková. Přeji vám hezký zbytek pondělního dne a zítra po 9. hodině se na vlnách Českého rozhlasu Vysočina budu těšit opět naslyšenou.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. 5 zastávek trolejbusu je v Jihlavě kvůli uzavírce Žižkovy ulice bez obsluhy. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 11 motorkářů. Odpoledne bude spíše pod mrakem a občas sprchne, teploty až 35 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější autory druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiky a stereotypů sídlišního života. Právě proto knihy Vladimíra Párala nadchly režiséra Viktora Polesného, který podle jeho románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnou jmený film.
2: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
0: Uzavírka Žižkovy ulice v Jihlavě ovlivňuje i městskou dopravu. Ode dneška po dobu 2 týdnů se mění trasa 5 městských linek. Na některých zastávkách nebudou trolejbusy zastavovat vůbec, upozorňuje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
3: Bude se to týkat především linky G, linky H, potom linky číslo 9 a linek číslo 31 a 41. Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Žižkova, Uhřbitová, P+R Žižkova, Za Prachárnou, Rantířovská a Lípová.
0: Výlukové řády městské hromadné dopravy jsou dostupné na webových stránkách dopravního podniku města Jihlavy. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informují o tom policisté na sociálních sítích. Minulý víkend označují za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policistů to potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Sport. Jakub Dudycha na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. Do finále šampionátu neprošly koulařky Břišková a Mazurová. Počasí. V Přibyslavi nebo Novém Rychnově je teď 28 stupňů, v Dukovanech 30. Nadále očekávejte oblačno, hlavně na východě Vysočiny, přeháníky, případně bouřku. Během odpoledne bude přechodně polojasno, později se oblačnost znovu zvětší a objeví se lokální přeháníky, výjimečně i silná bouřka. K večeru srážky ustanou, teploty dosáhnou 32 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku stále opatrně ve Svratce v ulici Pionýrská odklízejí havárii dvou osobních aut a na D1 zpomalte na 149. kilometru na Prahu. Tam je odstavený kamion, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. Takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce

0: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že Sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa v tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on, kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v té hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině přibylo lidí bez práce. Do obnoveného loutkářského divadla v Jaroměřicích se zatím přihlásilo 6 zájemců. Boeing společnosti Smartwings se kvůli závadě na motoru nouzově vracel na pražské letiště. Zítra čekáme polojasno až jasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy vám přináší Karel Pěška. Nezaměstnanost na Vysočině se v červenci zvýšila na 4,1%. Je to o 0,5% více než předchozí měsíc. Bez zaměstnání bylo v kraji více než 14 100 lidí. Podle pracovníků úřadu práce jde o tradiční sezónní výkyv. Přes 60% nově evidovaných uchazečů tvořily v červenci ženy. Další podrobnosti připojuje krajská ředitelka úřadu práce Lenka Nováková.
2: Přestože ženy pečující o malé děti čelí během prázdnin větším nárokům na sladění pracovního a rodinného života, což se projevuje nižším počtem odchodů z evidence v červnu a červenci, během srpna začíná počet odchodů výrazně růst. To naznačuje, že část z nich využívá konec letních měsíců k návratu na trh práce nebo k nástupu do zaměstnání v souvislosti s blížícím se začátkem školního roku.
0: Prvních 6 zájemců o vodění loutek získal obnovený soubor v Jaroměřicích nad Rokytnou. Skupina nadšenců tam opravila staré loutky a připravuje první představení. Na obnovení tradice, která má kořeny v období první republiky, se podílí Marie Čermáková-Tomanová. První zkouška je podle ní v plánu za měsíc.
3: Kontaktovala jsem paní Malíšku, která by nám teoreticky mohla to divadlo, tu scénu namalovat. A vypadalo to tak, že vlastně teďka by se měla v průběhu pár dnů vyklízet ta zkušebna. Takže od září bychom se poprvé sešli někdy a domluvili bychom další podrobnosti.
0: První oficiální divadelní představení plánuje Marie Čermáková-Tomanová na 17. listopad. Na letiště Praha se v noci nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings mířící do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na letišti a 2 stroje musely přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace vyškolená a Boeing měla pod kontrolou.
4: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
0: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. V areálu bulharské zbrojovky MKO v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoli o sabotáž. Podle agentury BTA po vypuknutí požáru otřáslo areálem několik výbuchů a lidé se z místa a jeho okolí museli evakuovat. Bulharská média zatím neinformují o mrtvých ani zraněných. Zbrojovka MKO dříve využívala také sklady v moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinili ruské tajné služby.
1: Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53 sekund 77 setin zaostala jenom o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6.
1: Počasí.
0: V Náměšti nad Oslavou je právě 27 stupňů po přehánce, v Havlíčkově Brodě nebo Hubenově 31. V noci se ochladí na 19 až 16, v údolích při velmi slabém větru až na 14 stupňů. Zítra nás čeká polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnost ubývat a obloha se vyjasní. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě je teď problém v Husově ulici. Srazila se tam 2 osobní auta. Ve Svratce na Žďársku pokračuje problém v Pionýrské ulici, také tam bourala 2 osobní auta. Na Žďársku, dále na hlavním tahu číslo 37, na průtahu obcí Sazomín havarovalo nákladní a osobní auto. A na dálnici D1 z Pomalte u Větrného Jeníkova na 104. kilometru ve směru na Brno, tam stojí porouchané vozidlo. Raději se připravte i na možné zdržení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Jihlavě se dnes uskuteční zábavná komentovaná procházka s příběhy starých hospod. A co vše se dozvíte? A co vás během prohlídky ještě také čeká? Uslyšíte hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: skupina opět Radeček a Mária Čírová na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám dobré pondělní odpoledne. Hospody, pivnice či vinárny byly a jsou vždy centrem zábavy, ale i společného setkávání přátel. A jaké byly a jsou tradiční hospůdky v Jihlavě? Na to a nejen na to dostanete odpověď na komentované procházce s průvodcem Markem Skřivánkem. Přeji dobrý den.
1: Dobrý den, vám i posluchači.
0: Prozraďte, co účastníky zábavné komentované procházky v Jihlavě dnes čeká.
1: Vydáme se po stopách starých jihlavských hospod, ať už existujících nebo dávno zaniklých. Určitě nevynecháme legendární Mikůku nebo hostinec, který stával na rohu židovské a staré uličky v Sotolu, kde se zachovala spousta historiek, kde zmíníme si hostince v Ráji a mnohé další, nebo i třeba legendární lesáckou krčmu. No, určitě nebude chybět i zmínka o hospodě na Hliništi nebo o legendární hospodě u Trucbáby a celé bychom to tentokrát zakončili v pivovarské restauraci, kde dostanou návštěvníci to jedno malé kvasnicové pivo 11.
0: A jak dlouho taková prohlídka trvá?
1: Prohlídka bude trvat přibližně 1 hodinu až 1 hodinu a 15 minut. Lidé se mohou přihlásit buď na našich stránkách dojihlavy.cz a si koupí vstupenku, anebo případně přímo na turistickém informačním centru na Masarykově náměstí na horní části na Morovému sloupu, kde máme informační centrum a odkud budeme také v 18 hodin vycházet.
0: Procházka není vhodná pro děti.
1: Tím, že vlastně se konzumuje alkohol na konci, každý návštěvník má v ceně jedno malé točené pivo, navíc historky jsou takové hospodské, tak úplně pro děti do toho raného věku to úplně není vhodné, ale pokud by někdo z návštěvníků třeba nechtěl přímo pivo a chtěl třeba nealko nebo limonádu, tak je taky možné. Rád bych všechny pozval, bude to zábavná procházka, tam zazní mnohé takové staré historky.
0: Hovořil průvodce Marek Skřivánek, já vám moc krát děkuji za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Slyšenou.
2: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A pojďme dál. Týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro více než 40 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. A jak tento způsob lékařské péče funguje, vysvětlíme na Českém rozhlasu Vysočina už za pár chvil. Do té doby jsou tu písničky, které nestárnou. Právě teď Marika Gombitová a Koloseum. Přejeme hezké pondělní, ničím nerušené odpoledne.

0: Je právě 14 hodin 19 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Lékařské týmové praxe fungují tak, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven. V jedné takové ordinaci na Kroměřížsku natáčela i naše reportérka.
1: Otevři mě pusinku, řekni Výborně, šikovná.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko, ukážeš mi, kde máš srdíčko, kam to mám dát. Tam, tak si vyhrň tričenko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
1: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti, dlouholetí pacienti. Já už mám skoro třetí generaci některých pacientů.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
4: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby, pokud je to potřeba. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
1: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
5: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
1: My jsme byli taky oblast v podstatě se zhoršenou dostupností péče, protože ne všichni pacienti se dostali k registraci, když jsme měli přeplněné vlastně ordinace. My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: A jdeme dál. Před malou chvílí přišla také smutná zpráva. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románu Podchnutých sexualitou. Připomeneme ho už po písničce.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14:25 ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dnes 10. srpna, v den svých narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ze Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Strachem úrody v našich sadech a zahradách jsou různí škůdci. Velmi populární je dnes třeba přírodní způsob jejich hubení. To znamená, že na ně nasadíme jejich přirozené predátory. Jak ale přilákat třeba škvory? To redaktorka Irena Šarounová zjišťovala v Oslavici u Velkého Meziříčí.
2: S keramičkou Hanou Hikešovou jdeme do její krásné zahrady a já se těším, že mi ukážete škvorník. Tak a stojíme pod ovocným stromem. Na jeho kmeni je přilepená taková keramická nádobka.
3: To je přenosný škvoří domeček.
2: Proč chceme škvory v zahradě?
3: Protože je to velmi užitečný hmyz, je to vlastně taková přirozená biologická ochrana zahrady.
2: Dají se koupit třeba i v hobby marketech takové ty hmyzí domky. V čem je to jiné než ten škvoří?
3: Tam se většinou ubytovávají různé včelky samotářky, kdežto škvoři ti mají rádi vchod ze spodu, potřebují být ve vyšší poloze, potřebují určitou tepelnou izolaci, proto je ideální právě ta keramika šamotová tlustostěná jako obal toho domečku.
2: I to se těm škvorům líbí, že je to takové hrubé, kamínkovaté, že se tam krásně uchytí.
3: Hlavně teda podstatné je, že to dělá tepelnou izolaci.
2: V té keramice přece jenom nějaký ten chládek i v létě škvoři najdou.
3: A oni jsou specializovaní na požírání hmyzu, jako jsou třeba mšice, vlnatky, svilušky a jejich vajíčka. A proto ochraňují hlavně ovocné stromy před těmito škodlivými drobnými hmyzáky.
2: Proto je to tady nalepené na kmeni toho stromu. A když popíšu škvorník, tak je to nějakých 12 cm dlouhá slzička.
3: Aby to krásně přiléhalo k tomu kmenu.
2: V dolní té širší části je otvor a je tam nacpané seno.
3: A budete se divit, ale v tomto malém škvorovníku bude na konci sezóny opravdu kolonie o desítkách až někdy stovkách škvorů. Oni se tam nádherně namnoží, vrací se tam, přes den tam přespávají, protože škvor je noční živočich.
2: Jak vědí, že mají vlézt právě tady do té záležitosti?
3: Protože škvoři jsou obrovsky pohybliví, oni pořád hledají úkrytiště. A geniální je, že i když by se škvoři přemnožili a mohli by potom začít škodit, tak vlastně vy ten domeček vezmete a klidně ho vyklepete někde za zahradou.
2: Hana Hikešová opatrně vyndává seno a vypadávají brouci.
3: Tohle není škvor.
2: To není škvor, takový černý brouk tam je.
3: Jo, ale ten je taky velice užitečný.
2: Mm-hmm. Leze škvor. Tam, je tam škvor. Na třešně je delší škvorník a tam jich teda leze několik. Od kdy do kdy ty škvorníky věšíte na zahradu? Jakou mají sezónu?
3: Ideální je pověsit je v brzkém jaře. Jsou to velcí jedlíci, takže oni přes noc opravdu snědí spoustu těch vajíček, mšic nebo samotné mšice a upřednostňují je například před ovocem.
2: Stromy už jsou zelené, ale není na škodu i v této době ten škvorník na strom pověsit.
3: Vůbec není pozdě.
2: A na podzim je potom sklízíte?
3: Můžeme je klidně nechat na zahradě. Škvor neprospívá jenom stromům, ale i jiným rostlinám, protože mšice můžou napadnout jiné druhy, třeba zeleniny. A potom tento škvorovník použijeme tak, že ho napíchneme na tyčku přímo k těm rostlinám. A uvidíme, že do několika dnů nám populace těch mšic bude mizet.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: slavníčí volby a jak to ovlivní život v obci. A taky probereme dopady sucha na úrodu v našem kraji i na chov zvířat.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14:45 ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem a vyrážíte třeba někam na dovolenou, tak přejeme šťastné cestování. Naše zámecké léto pokračuje i tento týden a už za chvíli vás pozveme také na další z našich zámků s průvodcem Františkem Kinským. Tak určitě zůstávejte s námi i nadále. A teď ještě přidáváme informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a oblohou?
2: Na obloze spíše převažuje zatím polojasno za takovým dopoledním pásem oblačnosti i s přeháňkami dokonce nakonec. Teď je takový mezičas, kde je trošku méně oblačnosti, ale postupně už se zase začíná ta kupovitá oblačnost zvětšovat a spolu s ní někdy zhruba během pozdějších odpoledních hodin k večeru se zase mohou objevit další, ale většinou jen takové lokální, prostorově omezené, kratší přeháňky, teoreticky i nějaká bouřka. A pokud se ta přehánka nebo bouřka objeví, tak může být doprovázená takovým přechodně i možná výrazně zesíleným větrem, ale jenom na krátkou dobu. Teploty jsou teď mezi 31 až 34 stupni Celsia, nejvyšší polohy kolem 8 a 29, tak ty teploty ještě mohou samozřejmě trošičku růst. No a vítr fouká od jihozápadu až západu, nejčastěji má rychlosti mírné.
0: Co nám tedy nabídne večer a noc?
2: Ty srážky, pokud se tedy objeví, tak by k večeru měly ustávat. Teplota, jak jsem říkala, ještě trošku poroste. Naopak potom během noci bude samozřejmě klesat na nejčastější hodnoty 19 až 16 stupňů. V údolích zase to může být o něco méně, hlavně při slabém větru kolem 14-13. No a převažovat v noci bude polojasno, nebo může být ještě až oblačno, až někdy k ránu začne oblačnost pozvolna ubývat.
0: A co nám nabídne úterý?
2: Zítřek by měl být slunečný a o něco chladnější než dnešní den, 28 až 31 stupňů maxima, jinak převažující polojasno, skoro jasno, zhruba k večeru by oblačnost zítra měla ubývat a večer pak už může být jasná obloha, no a vítr bude foukat ze severních směrů a většinou takový svižnější, mírný.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí a já děkuji za informace, hovořila Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písni

0: Tak to byl Michal David na Českém rozhlasu Vysočina krátce před 15. hodinou a letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam se vydáme dnes, to už nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ve 94 letech zemřel spisovatel Vladimír Páral. V policii na Třebícku museli kvůli nedostatku vody uzavřít vodovod. Kamenice nad Lipou chystá velké opravy svého kulturního domu. Zítra čekáme polojasno až jasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy vám přináší Karol Pěška. V chebské nemocnici v den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl mimo jiné autorem románů Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Později psal také sci-fi. Na koupy jeho próz se stávaly fronty, řadu z nich zpracovali filmaři. V roce 2010 Vladimír Páral získal cenu Ladislava Fuchse za celoživotní přínos české literatuře. Vydal více než 20 knih, mezi nimi také romány Soukromá vichřice, Katapult, Profesionální žena a Radost až do rána. Mnohé z nich byly jako bestsellery přeložené do světových jazyků. Sfilmovaných bylo 7 z nich. Přítok do vodovodu uzavřela v uplynulých dnech na jednu noc police na Třebíčsku. Důvodem byl nedostatek vody ve vodojemu. Podle nezávislého starosty Karla Vondráčka za to může nejen sucho, ale i větší odběr domácností, které vodu využívají k zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Pokud bude vody dál ubývat, obec podle starosty Vondráčka podobná omezení zavede častěji.
6: V případě nedostatku vody bychom operativně řešili krizové scénáře, při kterých bychom byli nuceni domlouvat náhradní zdroje vody, případně bychom přistupovali k uzavírání vodovodu třeba na noc, aby ta voda prostě na ten den zase byla.
4: Rekonstrukci kulturního domu a jeho okolí chystá Kamenice nad Lipou. Náklady radnice odhaduje na 25 milionů korun, 10 miliony přispěje kraj Vysočina. Práce by mohly začít příští rok v dubnu a potrvají přibližně 7 měsíců.
7: Rekonstrukce zahrnuje opravu oken, zateplení fasády a sanaci sklepní části, na kterou už projektová dokumentace existovala v roce 2017. Projekt muselo město upravit podle současných požárně bezpečnostních norem. Součástí záměru je také úprava prostoru před kulturním domem. Vzniknout mají nové parkoviště, veřejné osvětlení, přechody pro chodce a nový vstup do budovy. Zadávací dokumentaci by měla městská rada schvalovat v polovině září. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
4: Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo, řidiči dodávky se nic nestalo. Vůz šelmu porazil na běžně používané silnici několik kilometrů východně od tatranského střediska Zakopane. Polští policisté vyzývají motoristy, aby zejména v lesích byli opatrní. Většina střetů s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. V Polsku žije odhadem 100 až 120 medvědů, na sousedním Slovensku asi 10 krát více.
5: Sport.
4: Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu postoupil do večerního finále soutěže koulařů. Ve třetí kvalifikační sérii splnil limit pokusem 20 metrů 66 cm. Kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci a do zítřejšího finále prošel také dálkař Petr Meindl-Schmidt. Naopak Jakub Dudycha do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil a do finále šampionátu se nedostali ani koulařky Břiškovská a Mazurová.
5: Počasí.
4: Ve Svratouchu je právě 29 stupňů, v Třebíči nebo Humpolci 32. V noci se ochladí na 19 až 16, v údolích při velmi slabém větru až na 14 stupňů. Zítra nás čeká polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti ubývat a obloha se vyjasní. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Velmi opatrní, teď buďte na hlavním tahu číslo 19, na výjezdu z Pelřimova na Tábor, konkrétně v úseku mezi obcemi Dubovice a Číškov, kousek za odbočkou na Pejškov. Je odtud hlášená dřevěná kláda ležící v jízdním pruhu. A na dálnici D1 opatrně u Větrného Jeníkova na 104. kilometru na Brno, odtud je hlášené porouchané vozidlo, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a já se ptám, už jste letos našli nějaký ten hříbek? Možná odpovíte, kvůli pornému počasí ani prašivku. My vás ale na houby za chvilku pozveme. A na jaké? To budete koukat. A zůstaňte s námi.
5: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: zdraví.
1: Co dělat, když nás uštkne zmije?
2: To jsem ráda, že to tu zazní. Uštknutí zmije není zas tak častá věc, ale v lidech hodně zůstalo doporučení, že by se místo nad tou ránou mělo zaškrtit. Jenže to vede k poškození končetiny, kam nemůže proudit krev s kyslíkem a živinami. Dnes se doporučuje nechat ránu víceméně v klidu a přesunout postiženého do nemocnice. Snažíme se, aby se krev nerozproudila, aby byl ten ušknutý co nejvíc v klidu. Pokud možno převést, přenést. Pokud není jiná možnost, musí po vlastních, ale neběžet.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: slavníči volby a jak to ovlivní život v obci. A taky probereme dopady sucha na úrodu v našem kraji i na chov zvířat.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Víte, že máme na Vysočině hřibový ráj? A věřte, nevěřte, hříbky jsou tam nezávisle na počasí od jara do podzimu. Dnes na ně vyrazila náš regionální stopař Irena Šarounová. Tak uvidíme. Ireno, hezké odpoledne.
2: Přeji krásné odpoledne. Jsem v Kněžepsi na Žďársku. To je to místo, kde rostou houby, i když je sucho. A sucho tady je, protože tady úplně rachotí suché listí, které padá ze stromu. No ale smaženice byste si z těch hub, na které se tady dívám, asi neudělali. Podívaná je to ale nádherná. Od roku 2018 rozmistuje místní nadšenec Jiří Blaha v obci dřevěné houby. A musím říct fakt opravdu po obci, protože jsem je viděla, i když jsem sem jela podél silnic na dětském hřišti. Všude prostě jsou tady houby. A dnes je tady dokonce hřibový háj, já stojím přímo v něm a musím říct, že to zároveň i naučná stezka, jsou tady různé cedulky, ale nejen o houbách, o stromech, o zvířátkách, tady třeba čtu otázku, k čemu slouží žábám rezonanční měchýřky. Tak to sama nevím, k čemu slouží měchýřky, nebudu se na to, tam jsou nějaké možnosti, ale když se rozhlédnu, tak tady přede mnou muchomůrka má na výšku nějakých, 70-80 cm, tamhle nahoře je hříbek, typová

0: má to hlavu jako hříbek, typoval bych na kozáka, a má to tam na té noze takové výstupky a slouží to něco jako horolezecká stěna možná. Prostě samá houba, tamhle vidím, to bude možná křemenáč. A taky dobrý 40 cm.
1: Jako jak to popisuješ? Řekla bych ti, že jsi nevzala nějaký pořádný koš, ale přece jenom jíst se to nedá.
0: Nákladák. Ale ne, opravdu chodí sem lidi, teď je tady taky rodinka, tak nechme to tady, ať si užijí.
1: Určitě. Já se tě zeptám, v Kněževsi je prý i chaloupka Baby Jagy.
0: Tam jsem byla před chvílí a je úžasná. Stojí na kuří noze na kopci, který se jmenuje Na křibu, a vykukuje z ní samotná Baba Jaga. Chaloupka je vyřezávaná ze dřeva, je velká, no... asi jako já, něco větší, tak něco 2 metry, můžu říct. Řekla bych, že... No tak já bych se do ní bych se nevešla, ta Baba Jaga je taková ježka malá, ale ta chalupka má i interiér a má tam dokonce i televizi. Koukala jsem. Stůl, lavice, televize, tam je všechno. No prostě krásná.
1: A otáčí se ta chalupka?
0: No tak zkoušela jsem dupat, volat, chaloupku klese čelem ke mně zády, nic prostě. A to ještě nejsou všechny atrakce, na které je tady Na křibu možné narazit. Kousek od chaloupky stojí dveře do jiného světa. Koukla jsem se, vyhlídka je to nádherná. No ostatně tady kdekoliv vylezete na kopec, tak nádherná vyhlídka. Na konci cesty od chaloupky je lom, takový malý lom. Je to nějaká historie, protože je u toho i cedule o historii toho lomu. Je tam dokonce i malý takový ten hornický vozíček. Ale co je nejlepší, stojí tam nebo sedí tam kamenožrout. Opravdu z kamení. A jestli si pamatujete na fantasy film Nekonečný příběh, tak to je přesně on. Jeho tvůrcem je Petr Havelka, který má v Kněževci bonsajovou zahradu. Jak vidíte, na to, že má obec asi 650 obyvatel, je toho tady k vidění opravdu dost. A slyšela jsem, že Jiří Blaha pracuje na další vyhlídce.
1: Tak už se těšíme a já děkuji. To byla redaktorka Irena Šarounová, která navštívila Kněževec na Žďársku, a já si myslím, že bys tam mohla chytit druhou práci a celé to tam průvodcovat.
0: Nelákej, nelákej.
1: Já děkuji ještě jednou. Lákám. Lákám všechny, kteří slyšeli náš dnešní rozhovor o Kněževci a hříbkách. Určitě tam vyraste. Je tam, jak Irena říkala, báječně. A tobě díky. Měj se hezky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla ABBA, je 15 hodin 34 minut. Blíží se mrkvancobraní v Polné. Jeho 11. ročník proběhne už tuto sobotu 15. srpna od 14 hodin a na vás čeká soutěž o nejchutnější mrkvánek a také vystoupení kapel Za Trest Band, Teatr Wilson, dále vystoupí také Sára Milfajtová a The People, Tonda Obal a nebude chybět ani skákací hrad pro nejmenší, také občerstvení a různé ochutnávky, tak se v sobotu v Polné určitě zastavte. A dnes má svátek Vavřinec. Tomu je teď věnovaný také pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Svatý Vavřinec dá létu první žďuchanec. To říkávali naši pradědové na základě své zkušenosti, která zněla tak, že po první třetině 8. měsíce v roce začíná léto pomalu vyklízet pozice. Leckde v Čechách se dokonce tradovalo, že první podzimní den je už na svatého Vavřince, tedy dnes. I den se krátil, což dokumentuje rada ze starých pranostikářů. Na svatého Vavřince svícen do světnice. Co se týče polních prací, tak kromě jiných bývala s 10. srpnem spojena i tahle rada. Ke svatému Vavřinci se má cibule kopati, ne-li už i sbírati. V mnohé vesnici u nás se dlouho držel zvyk ozdobit v těchto dnech na počest svatého Vavřince průčelí domu a hlavně okna červenými jeřabinami. Původ obyčeje spočíval v tradici, jež říká, že tehdy v době pronásledování křesťanů, když vojáci hledali svatého Vavřince, lidi ho před nimi ukryli v jednom z domů. Jenže Římani nebyli hloupí a dům si označili jeřabinami. A ráno, že si nahledaného pěkně počkají. Ale lidi Vavřincovi naklonění byli ještě chytřejší, všimli si onoho označení a ráno byly větvičky jeřabin ve všech oknech všech okolních domů. A díky tomu Vavřinec pro tentokrát utekl. No a o jeřabinách si povíme i zítra.
1: Bejvávalo.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Edo, řekni fór.
1: To se takhle po aktu manžel přizná ženě, že přitom myslí na jiné ženy. Ty darebáku, to já, ať se miluji s kýmkoliv, vždycky myslím na tebe.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Se šlehačkou, se zmrzlinou, ledové laté. Káv, které nejsou horké, ale naopak ledové, si může v létě člověk dát celou řadu. A Dáša Kubíková si pro dnešek připravila dva osvěžující snadné tipy. Tady jsou.
2: Spojit příjemné s chutným v podobě ledové kávy nás, milovníky tohoto nápoje, většinou napadne s prvními horkými dny. Druhou je s přibývající oblibou kávy také čím dál více. A tak si povíme jen dva tipy na osvěžující letní drink plný kofeinu. Potřebovat budeme samozřejmě led, takže zavčasu zaplníme tvořítka vodou a dáme na mrazák. Základem obou nápojů je vždy šálek kávy. Buď máme doma přístroj na espresso, nebo si uvaříme kávu tak, jak ji máme rádi. A jdeme na to. Espresso na ledu je opravdu velmi jednoduché. Nachystáme si skleničku vhodnou na kávu a tu vychladíme. Stačí v mrazáku pár minut a nebo jen o něco déle v ledničce. Do této vychlazené sklenky přidáme několik kostek ledu a přelijeme mírně schladlou černou kávou. Pokud dáváte přednost kávě s mlékem a cukrem, přidejte obě věci do kávy ještě před nalitím na led a je hotovo. Ten další způsob zahrnu je použití mixéru. Takzvané espresso freddo, což znamená česky studený, se dělá ze silnější dvojité dávky espressa, ledu a cukru. To všechno společně rozmixujeme tyčovým mixérem nejméně půl minuty. Nápoj nejen osvěží, ale také krásně vypadá, pokud jej podáváme ve vysoké sklenici s dalšími pár kostkami ledu navíc. Tak na zdraví!
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině v červenci přibylo nezaměstnaných. Jihlavská nemocnice bude více využívat umělou inteligenci. Plavkyně Sémanová a Janíčková na mistrovství Evropy postupují do semifinále. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karel Pěška. Nezaměstnanost na Vysočině se v červenci zvýšila na 4,1%. Je to o 0,5% více než předchozí měsíc. Bez zaměstnání bylo v kraji více než 14 100 lidí. Podle pracovníků úřadu práce jde o tradiční sezónní výkyv. Přes 60% nově evidovaných uchazečů tvořily v červenci ženy. Další podrobnosti připojuje krajská ředitelka úřadu práce Lenka Nováková.
3: Přestože ženy pečující o malé děti čelí během prázdnin větším nárokům na sladění pracovního a rodinného života, což se projevuje nižším počtem odchodů z evidence v červnu a červenci, během srpna začíná počet odchodů výrazně růst. To naznačuje, že část z nich využívá konec letních měsíců k návratu na trh práce nebo k nástupu do zaměstnání v souvislosti s blížícím se začátkem školního roku.
1: Větší využití umělé inteligence v radiologii plánuje Jihlavská nemocnice. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou bude prověřovat možné bezpečné využití AI například při automatickém vyhodnocování rentgenu, magnetické rezonanci nebo CT vyšetření. Na přípravy kraj uvolní 300 000 korun, vysvětluje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
4: Já myslím si, že to je do budoucnost a cesta, jak ušetřit případný personální kapacity a využít umělou inteligenci, protože víte, že toho personálu je pořád nedostatek a platí to ve všech našich nemocnicích i ve všech sociálních zařízeních.
1: Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamanšský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro běžence velké riziko. Letos jich na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53 sekund 77 setin zaostala jenom o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6.
2: Počasí.
1: V Počátkách nebo při Přibyslavi je teď 31 stupňů, ve Velkém Meziříčí 34. V noci se ochladí na 19 až 16, v údolích při velmi slabém větru až na 14 stupňů. Zítra nás čeká polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti ubývat a obloha se vyjasní. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích Vysočiny panuje silnější odpolední provoz. Pro tuto chvíli nicméně nemáme hlášené žádné nehody a také po D1 projedete bez výrazných dopravních problémů. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
3: Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ručník nemám.
2: A mídlo?
3: Ne.
2: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
3: Ano, z jižních Čech.
2: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
3: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
2: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zlatuška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhletu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak jí teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak tyhle ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To, určitě, to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Šel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky. Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
1: No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno a vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo. To já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěda třeba. nebo Karla Gutta, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle tam ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal
6: nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, a ne, je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto.
1: A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky, a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B, a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátím a zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc připomné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
7: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
8: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
9: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
8: První záběr, přátelé.
9: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc stačit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně, vy jste tam pořád šlechtična. Je to
8: ano,
9: tak?
8: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret, a já říkám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
9: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
8: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je, zase to chtěl říkat. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
9: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
8: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře. V Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadně, tadyhle pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka takový E.T. koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudinka v prvním momentě vůbec nepoznala.
9: Bude říkat, kdo to je?
8: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne, náhradu. Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě.

0: Jo, no, ale...
1: A jako... pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
0: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott.
1: Jo.
0: Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
1: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
0: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
1: Jaký jo? Máš rozsah?
0: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
1: Ano.
0: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
1: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet.
0: Tak
1: posloucháte Humoriáru.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá, střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu.

0: Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
1: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
2: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
1: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
2: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
1: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
0: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo. Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo. No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
5: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
4: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
5: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
4: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
5: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
4: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
5: No většinou šrát? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
4: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
5: No, tak možná, nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď srápa. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo, a pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel.
4: Která to odnese. Příště zase jiná.
5: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
4: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor Mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: A je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já volám z Ohrických hor, ale ta vaše humoriáda, to je to příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příbrivný hor.
6: No jo, pan Srskar.
7: Vy jste výtečnej.
5: Já mám vrbovou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kolena
3: nás poslouchají. Já vás poslouchám skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to milí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prděláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Bramborám na Vysočině pomáhá kapková závlaha. Vliv solárních panelů je zatím nejistý. V areálu bulharské zbrojovky MKO vypukl požár. Podle majitele ale nejde o sabotáž. Zítřek bude polojasný až jasný, teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne vám, u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. V den svých narozenin dnes ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů a společenských rozdílů v socialistickém Československu.
4: My velmi mladí příteli. Mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
5: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
6: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
7: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
6: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Kapková závlaha pomáhá na Vysočině růstu brambor a soji. Zjistili to odborníci z Výzkumného ústavu bramborářského. Zavlažování má smysl zejména v současném suchém období. Výzkumníci sledují také vliv fotovoltaických panelů na pěstování těchto plodin.
8: U solárních elektráren zatím neexistují důkazy o významném vlivu na růst. Bramborám a soje pěstovaným mezi panely se daří podobně jako plodinám na kontrolním poli. Výsledky měření zatím ukázaly, že noční teploty jsou asi o půl stupně vyšší u solárních elektráren a půda v těchto místech současně vysychá pomaleji. Rozhodující ve výzkumu budou ale konečné výnosy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: V areálu bulharské zbrojovky MKO v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoli o sabotáž. Podle agentury BTA po vypuknutí požáru otřáslo areálem několik výbuchů a lidé se z místa a jeho okolí museli evakuovat. Bulharská média zatím neinformují o mrtvých ani zraněných. Zbrojovka MKO dříve využívala také sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinily ruské tajné služby.
9: Sport.
2: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu poslal náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů 61 cm a dál už pak mohl šetřit síly na zítřejší finále. Hladký průběh kvalifikace Myslivčuka překvapil.
10: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří, tak úplně, co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kuknul a já to 79-61 a říkám, je to krásné.
2: Do večerního finále postoupil výkonem 20 metrů 66 cm koulař Tomáš Staněk. Z kvalifikace dálkařů prošel Petr Meindl-Schmidt.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě, anebo Telči, je teď 33 stupňů, v Novém Rychnově 30. V noci teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů, v údolích při velmi slabém větru až na 14. Zítra můžeme očekávat polojasno až skoro jasno, večer oblačnosti ubyde a zcela se vyjasní. Teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku je uzavřená silnice mezi obcemi Petrůvky a Ostašov. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Objížďka je vyznačená přes obce Lipník a Střítež. Šťastnou cestu.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
12: Na mostě v Legionářské ulici v Brtnici něco chybí. Ze 6 soch, které jej zdobí od 18. století, jsou na místě jen 2. Zbylé 4 má teď v péči restaurátor. Více uslyšíte už za 20 minut v reportáži. Přejeme dobré odpoledne.
11: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Na Vysočině se v červenci zvýšila nezaměstnanost. Stoupla na 4,1%, což je o 0,5% více než předchozí měsíc. Bez zaměstnání bylo v kraji více než 14 100 lidí. Podrobnosti přineseme za pár minut po tomto zpravodajském přehledu. V Jihlavě začala uzavírka Žižkovy ulici. Ulice ovlivňuje i městskou dopravu. Po dobu dvou týdnů se mění trasa pěti linek a na některých zastávkách nebudou trolejbusy zastavovat vůbec, vysvětluje mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: Zcela bez obsluhy zůstanou zastávky Žižkova, Uhřbitová, P plus R Žižkova, za Prachárnou, Rantířovská a Lípová.
1: Kudy uzavírku mohou objíždět řidiči, to se také dozvíte v této hodině. Police na Třebícku v uplynulých dnech na jednu noc uzavřela přítok do vodovodu. Důvodem byl nedostatek vody ve vodojemu. Podle nezávislého starosty Karla Vondráčka za to může sucho i větší odběr domácností, které vodu využívají k zalévání zahrad a napouštění bazénu. Pokud bude vody dál ubývat, obec podle starosty Vondráčka podobná omezení zavede častěji.
3: Případně bychom přistupovali k uzavírání vodovodu třeba na noc, aby ta voda prostě na ten den zase byla.
1: Jihlavská nemocnice plánuje větší využití umělé inteligence v radiologii. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou bude prověřovat možné bezpečné využití AI například při automatickém vyhodnocování rentgenu, magnetické rezonanci nebo CT vyšetření. Kraj Vysočina na přípravy uvolní 300 000 korun. Kamenice nad Lipou chystá rekonstrukci kulturního domu a jeho okolí. Práce za 25 milionů korun by mohly začít příští rok v dubnu a potrvají přibližně 7 měsíců. Zahrnují opravu oken, zateplení fasády a úpravu sklepní části. Před kulturním domem má vzniknout nové parkoviště, dále veřejné osvětlení, přechody pro chodce a nový vstup do budovy. Takový byl souhrn událostí z Vysočiny. Pěkný podvečer přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nezaměstnanost na Vysočině vzrostla na 4,1%. Ke konci července bylo na úřadě práce více než 14 160 uchazečů o zaměstnání. To je skoro o 600 lidí bez práce víc než v červnu. Více informací má teď redaktorka Tereza Pešoutová. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Je to tak a i ve srovnání s červencem minulého roku je teď lidí bez práce na Vysočině více. Loni touto dobou jich bylo o skoro 1800 méně. Nicméně podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Lenky Novákové lze v tomto období nárůst nezaměstnanosti očekávat.
2: V období letních prázdnin zaměstnavatelé zpravidla obsazují volná pracovní místa opatrněji, což se promítá do vývoje nezaměstnanosti.
1: Přes letní prázdniny současně často zůstávají na úřadu práce například matky, kterým skončila rodičovská dovolená, ale v červenci a v srpnu zatím nemají kam umístit děti.
0: A pro koho je teď hledání zaměstnání nejnáročnější a liší se vůbec možnosti i podle lokality?
1: Pokud se podíváme na počty volných pracovních míst, tak těch v červenci přibylo a ke konci měsíce jich bylo v nabídce více než 4160. Poměrně náročné je hledání práce pro osoby se zdravotním postižením. Takových míst je v nabídce sice více než 300 na jedno, ale připadá více než 7 uchazečů. Naopak o něco snadnější bude hledání práce pro čerstvé absolventy. Spolu s mladistvými jich bylo v červenci na úřadě práce zhruba 650. Zaměstnavatelé přitom nabídli skoro 960 pozic, které by pro ně byly vhodné. No a na lokalitě samozřejmě záleží také. Zatímco na Jihlavsku připadají na jedno volné pracovní místo asi 2 uchazeči, na Třebíčsku už je jich 7.
0: A ještě otázka, může přímo úřad práce klientům nějak pomoct, pokud pomineme zprostředkování pracovních nabídek?
1: Asi nejvyužívanější pomocí jsou dotovaná pracovní místa. To znamená, že pokud zaměstnavatel přijme klienta úřadu práce, často na trhu znevýhodněného, dostane na něj potom od úřadu finanční příspěvek. Takových klientů našlo díky tomu práci v červenci asi 250. Skoro 50 jich také využilo rekvalifikačních kurzů, 7 lidí dostalo příspěvek na dojíždění do práce a z uchazečů čerpal jeden podporu i pro uplatnění zdravotně postižených na trhu práce.
0: Tolik tedy redaktorka Tereza Pešoutová. Já děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Je 17 hodin 23 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina, Den v kraji. Čtyři sochy zdobící takzvaný židovský most v Brtnici se museli dočasně přestěhovat. Nutně potřebovali péči restaurátora. Barokní skulptury si odvezl do svého ateliéru na pomezí Vysočiny a jižních Čech.
2: Já jsem teď v Brtnici, procházkou jsem dorazil na most v Legionářské ulici, kterému se také říká židovský. Je to jeden ze dvou ve městě, který zdobí sochy. Ovšem, mě tady teď něco chybí a samozřejmě vím co, protože těch soch by tady mělo být daleko víc, mělo by jich tady být 6. Vidím ale pouze 2. Ostatní 4 díla aktuálně skončily docela daleko odtud, zhruba nějakých 60.

0: se ještě dočistí, budou snímány druhotné doplňky, zejména na sokolových částích jsou rozsáhlý, takže tam to bude komplikovaný, tam je to hodně druhotně doplněný, že po sochařské stránce ty doplňky nejsou špatný, ale lokálně ten materiál vápencový už je značně degradovaný.
1: Restaurování těch soch zadalo město Brtnice. Proč a také na to, jestli se na most budou vracet zpátky originály nebo zase kopie, jsem se zeptal starosty za ODS Josefa Přibyla.
2: Ty sochy už byly poměrně v špatném stavu, jsou tam 4 originály, 2 kopie, takže ty originály opravujeme. Zůstanou nadále originály, budou se vracet na místo.
1: Opravy budou stát zhruba 1 100 000, finančně přispěl i kraj Vysočina. Sochy by měly být hotové v říjnu. Z Brtnice Milan Soldán, Český rozhlas.
3: A pojďme dál. Dnes byli hosty Dobrého dopoledne 2 hokejisté HC Dukla Jihlava, brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Oba byli součástí českého týmu, který ovládl mezinárodní turnaj Hype Hockey 3-3 v lotyšské Rize. Jaké to je vyhrát takový netradiční turnaj? V čem je hokej 3-3 jiný než klasický hokej a co si z něj přivezli do nové sezóny, uslyšíte za chvíli.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 17:32, ladíte Český rozhlas Vysočina. Dnes byli hosty dobrého dopoledne dva hokejisté HC Dukla Jihlava, brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Oba se představili v českém týmu na mezinárodním turnaji Hip Hockey 3-3 v lotyšské Rize a společně ho dokázali vyhrát. Co rozhodlo o jejich triumfu?
1: Já bych řekl, že mýmu bratrovi se povedl sestavit velmi dobrý tým pro ten hokej 3-3, protože my jsme měli, na to, že jsme měli vlastně tým z Maxa ligy, kromě dvou hráčů, který byli z extraligy, tak všichni mají šikovný ruce, mají ty dovednosti hokejový, jsou vesměs rychlý v bruslení a to bylo pro ten hokej 3-3 strašně důležitý. Druhá věc je, že nás tam asi všichni podceňovali, co máme informace, protože si mysleli, že Maxa liga je na horší úrovni. Právě máme informace, že jsou hodně překvapení z toho, vlastně, jak na jaký úrovni tady Maxa liga je ta druhá nejvyšší soutěž.
2: To znamená, že tohle jako může být třeba i výhoda, když ty soupeři podceňují.
1: Jo, určitě právě nám to říkali, že s námi moc nepočítali, no a že jsme tam v podstatě vytřeli zrak to jako.
2: Jaká tam byla atmosféra? Vy už jste lehce popisovali, že co se týče těch organizačních věcí, takže to všechno bylo na špičkové úrovni, ale co se týče té fanouškovské základny, jak se vám tam hrálo?
3: Tak tady to asi bylo, to mě překvapilo nejvíc, že od té doby, co začali hrát Lotyši, tak bylo vlastně přes 4000 lidí na ty zápasy, takže určitě to bylo pro mě největší překvapení, že tolik lidí přišlo a ta atmosféra byla skvělá, když hráli domácí, tak měli kotel, bubny, všechno. A myslím si, že jsme na tom turnaji byli od začátku jako takový nejmíň oblíbený tým, protože v každém zápase, když jsme šli na let nebo to, tak vždycky větší aplaus byl pro ten druhý tým, takže jsme si vlastně tím takhle prošli a i v tom finále si myslím, že víc fandili Slovákům.
0: Zítra vás vezmeme do světa kyberzločinu a zaměříme se především na podvody, ve kterých hrají roli kurýři. Hostem dobrého dopoledne bude plukovník Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jak podvodníci kurýry zneužívají a jak poznat, že právě na vás zkoušejí svůj trik, o tom si tedy budeme povídat už zítra po 11. hodině. Tak si to určitě nenechte ujít.
4: Den v kraji.
0: A v Jihlavě začala další uzavírka. Lidé teď neprojedou Žižkovou ulicí. Kudy místo oběd a jak se dostat třeba ke krajskému úřadu nebo na hřbitov, to se dozvíte z našeho vysílání už za malou chvíli. Ale teď ještě Jan Nedvěd s písničkou Kvetly louky. Hezký poslech.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a posloucháte Den v kraji. V Jihlavě dnes začala další etapa rekonstrukce průtahu městem. Na 2 týdny je teď uzavřená Žižkova ulice, a to od čerpací stanice ONO až ke krajskému úřadu, kudy uzavírku obět zjišťovala v dnešním Dobrém ránu moderátorka Ivana Víznerová od naší reportérky Terezy Pešoutové.
1: Je stanovena nějaká oficiální objízdná trasa?
2: Právě že není a ani nebude, je možné využít právě zmiňovaný obchvat Jihlavy ve směru od Pelhřimova, na něj odbočit ještě před uzavírkou a pak se pomocí některého ze sjezdů dostat do centra města. Dále můžou řidiči zvolit také průjezd některou ze souběžných ulic, jako jsou Vrchlického nebo Jiráskova. A lidé také musí myslet na to, že součástí uzavírky Žižkovy ulice jsou i křižovatky s dalšími silnicemi. To se týká například ulic U Cvičiště, U Hřbitova, Sukova, Bratří Čapků nebo Ke Skalce. A v zaslepených ulicích může být také omezené parkování.
1: Na Žižkově ulici je krajský úřad a taky hřbitov. Mají se lidé na tato místa jak dostat?
2: Ke hřbitovu se lidé dostanou autem z odstavného P+R parkoviště od ulic Pelhřimovská a Rantířovská nebo ze sídliště u Hřbitova. Ke krajskému úřadu zase dojedou od Seifertovy ulice nebo ulice Ke Skalce. Úplně uzavřené bude ale parkoviště před obchodním domem Krystal.
1: Jak se tato uzavírka dotkne městské hromadné dopravy?
2: Cestující musí v nadcházejících 2 týdnech počítat s tím, že zastávky Žižkova, u Hřbitova, za Prachárnou, Rantířovská, Lípová a u parkoviště P+R budou bez obsluhy. Dále se také sníží obsluha zastávek Fibichova, Seifertova a Ke Skalce. Lidé by proto měli sledovat aktuální jízdní řády. No a změny se dotknou také meziměstských autobusů veřejné dopravy Vysočiny. Konkrétně půjde o linky z Pelhřimova, Batelova a Střeště.
0: A už za pár minut přidáme také informace o počasí. Zítra by měly teploty o trochu klesnout.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 46 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastnou cestu, ať dorazíte v pořádku, kam potřebujete. A teď už se pojďme také podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteoroložka Jitka Kučerová, kterou zdravím. Dobrý podvečer, dobré odpoledne.
2: Dobrý podvečer.
0: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá v tuto chvíli na Vysočině.
2: Na Vysočině taková mezipauza. Na východě kraje se objevily nějaké slabší přehánky i spolu s nějakou zvětšenou oblačností. Ty se posunují dál na východ. No a od západu zase přibývá oblačnost a mezi tím na Vysočině teď na mnoha místech je i dokonce polojasná nebo skoro jasná obloha, ale ze západu se tady blíží oblačnost další plus nějaké další případné přehánky anebo bouřka. Ty ještě mohou v těch následujících hodině dvou se na Vysočinu dostat. Potom během večera by už ty srážky, kde se objeví, se měly vytratit, ustávat, no a během nočních hodin postupně už bude pak převažovat polojasno, nebo může být ještě i oblačno. K ránu pak začne oblačnost trošku víc ubývat zítra. Teploty budou klesat mezi 19 až 16 stupňů, ty nejnižší noční v údolích. Při velmi slabém větru to může být o něco méně, kolem 13-14. No a vítr mírný západních směrů může při postupu fronty a tady těch přeháněk a bouřek výrazně, ale jenom přechodně zesilovat a později v noci se pak vítr bude měnit na severní směry.
0: Jak to bude vypadat pak v úterý s počasím?
2: Zítřek bude mít nižší teploty, i když stále poměrně vysoké než dnešní den, 28 až 31 stupňů maxima, jinak den slunečný, polojasno, skoro jasno, k večeru pak oblačnost bude dál ubývat a během večerních hodin může být už i jasná obloha.
0: Co se týče deště, přes ten týden objeví se ještě někde nebo ne?
2: Vypadá to, že ne, že možná nějaká fronta potom až opravdu během neděle nebo spíš až z neděle na pondělí.
0: Mm-hmm. Tolik tedy informace o počasí a Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám za ně děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: byly No Guitars na Českém rozhlasu Vysočina. Den v kraji pomalu končí a zítra po 17. hodině zjistíme, proč ve Slavníči na Havlíčkobrodsku nebudou komunální volby. Jak se sucho podepisuje na úrodě a letošních žních a proč může být komik s dobrým začátkem pro děti, které se do čtení zrovna nehrnou. Budeme tedy rádi, když i zítra naladíte Český rozhlas Vysočina. A po 18. hodině si nenechte ujít dechovky na vaše přání.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V srpnu zemřelo na českých silnicích už 18 lidí, většina z nich byli motorkáři. Do obnoveného loutkářského divadla v Jaroměřicích se zatím přihlásilo 6 zájemců. U letadla skandinávských aerolinek se nad Prahou objevil neznámý dron. Zítra čekejte slunečno a teploty až 31 stupňů. Vysíláme zprávy. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Od začátku srpna na českých silnicích zahynulo 18 lidí, z toho 11 motorkářů, informují o tom policisté na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle na silnicích přišlo o život 8 osob, 5 z nich na motorce. Nejčastější příčiny havárií motorkářů popsal Českému rozhlasu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
2: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
0: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Prvních 6 zájemců o vodění loutek získal obnovený soubor v Jaroměřicích nad Rokytnou. Skupina nadšenců tam opravila staré loutky a připravuje první představení. Na obnovení tradice, která má kořeny v období první republiky, se podílí Marie Čermáková-Tomanová. První zkouška je podle ní v plánu za měsíc.
3: Kontaktovala jsem paní malířku, která by nám teoreticky mohla to divadlo, tu scénu namalovat, a vypadalo to tak, že vlastně teďka by se měla v průběhu pár dnů vyklízet ta zkušebna. Takže od září bychom se poprvé sešli někdy a domluvili bychom další podrobnosti.
0: První oficiální divadelní představení plánuje Marie Čermáková-Tomanová na 17. listopad. Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzeňském letišti. Komu dron patří, teď vyšetřuje Úřad pro civilní letectví, který Českému rozhlasu případ potvrdil. Došlo k němu více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy, kde můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak se žádným nesrazil a nikomu se nic nestalo. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav vyhlásili téměř v 70 departmánech. Voda se smí využívat jenom pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jeho východě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů. Na středu vláda svolala krizový štáb.
1: Sport.
0: Barbora Sémanová a Barbora Janíčková se na kraulařské stovce probojovali do večerního semifinále evropského šampionátu v plavání. Obě jen těsně zaostaly za českým rekordem Sémanové. Ta byla v rozplavbách pátá, Janíčková šestá. Barbora Janíčková plavala vedle současné světové rekordmanky Marit Stenberger-Chenové a po polovině závodu viděla, jak je Nizozemka rychlá.
4: No, já ji vidím na cestu zpátky, předýchám jenom na jednu stranu. Teď jsem viděla zpátky, udělala jsem výjezd a jsem viděla jenom ty nohy. Říkám, tak co se dá dělat? Dívře mi teda řekla, jako ať se jí držím, no, že prostě je to dřelka světového rekordu, je to docela těžký. Jo, trošku toho člověka možná jako malinko znervózní, ale asi nic hroznýho a fakt jela výborně.
1: Počasí.
0: V Moravských Budějovicích nebo Humpolci je právě 33 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 31. V noci teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů, v údolích při velmi slabém větru až na 14. Zítra můžeme očekávat polojasno až skoro jasno, večer oblačnosti ubyde a zcela se vyjasní. Teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte u Koberovic na 83. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam odstavená, porouchaná dodávka. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tu pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec a také Lars Přemén, to nejlepší. A na Českém rozhlasu Vysočina teď už startují dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete využít a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Na úvod ode mě pro vás právě teď pražská kapela Petra Finka a Škoda lásky.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Tak a pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz, však už to znáte, ale já to musím říct. A nebo samozřejmě také SMS-kou můžete poslat své přání ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A číslo do studia je 22 155 49 99 a to vytočila paní Alena z Vladislavy, kterou zdravím a přeji vám krásný podvečer pondělní.
1: Krásný podvečer, já zdravím vás, paní Lidie a všechny posluchači. A zítra vzpomeneme 11. srpna, vzpomeneme 33. výročí úmrtí mého manžela Františka Vrábela z Vladislavy. Já, dcera a syn s rodinami stále s láskou vzpomínáme a posíláme mu písničku Krásný sen. A vám, paní Lidie, moc děkuji.
0: Nemáte vůbec zač, paní
1: Alena. A zase někdy naslyšenou.
0: Já se budu těšit. Mějte se pěkně a hezký poslech samozřejmě i pro vás. Já děkuji a pojďme na to. Tady jsou Bože a

0: Jedeme dál na Českém rozhlasu Vysočina. Plním přání také Jirkovi z Chlumu, který se dovolal. Jirko, je to na vás, hezký podvečer.
1: Dobrý den, tady Jirka z Chlumu. Zdravím vás, paní Lidie, i všechny posluchače samozřejmě.
0: Děkujeme.
1: Rád bych dal zahrát písničku pod tou naší starou lípou pro všechny chlumáky a dovolím si ještě pozvat příznivce Dechovky k nám na Chlum již v tuto neděli ve 14:00 odpoledne na koncert Mistříňanky. A moc děkuju.
0: My děkujeme za pozvání a samozřejmě, ať se vám koncert vydaří a pěkně se bavíte. A mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tady už je Budvarka.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A to vám teď hraje na přání. A Verča už má také vybranou písničku. Verčo, zdravím do Pelhřimova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Lidunko. Děkuji, že jste mě vzala do vysílání. A zdravím vás a posluchače Českého rozhlasu Vysočina. A prosím zahrát jen tak pro radost, pro tu naši partu. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyserovým z Počátek, Dvořákovým z Dvojiště, Vlastě Zelenej a Láďovi Slavíkovi, Honzo do Brna, Jardovi do Dačic, Pepovi Zelenímu, Pepovi do Jihlavy, Mirkovi a Věrce do Batelova a i vám bude patřit písnička, Lidunko. A moc krát děkuji za zahrání a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Děkuju moc.
0: Já moc děkuji. Mějte se krásně, hezký poslechy pro vás a teď už tedy hraje malá muzika na uše Pepíka Vlaštovičky.

0: hlavní či volby a jak to ovlivní život v obci. A taky probereme dopady sucha na úrodu v našem kraji i na chov zvířat.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Tak a hejdeme na další písničku, kterou vybral Láďa Zičína. Láďo, vítejte a povídejte. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, Liduško. Zdravím vás a všechny posluchače. A dneska reaguju, jak jste říkala, že je svátek svatého Vavřince.
2: Ano.
3: Tak ona rádi odvrátská muzika nahrála takovou pěknou lidovou písničku Haty svaté Vavřinečku, ale vy ho to v archivu nemáte.
2: Ne.
3: Tak jako náhradu jsem vybral po posluchače takovou valčíkovou lidovou chodskou písničku Dejte sem židli a bude to hrát výborná Konradyho dudácká muzika z Domažlic. Přeji vám všem příjemný poslech a vám, Liduško, děkuji za zahrání a přeju všem příjemný zbytek večera.
2: Já vám, Láďo, mějte se krásně a děkuji za váš hudební výběr. Třeba se příště polepšíme a písničku, kterou jste vybral jako první, sem příště taky nastrkáme do toho našeho archivu. Mějte se krásně, ať se daří a pojďme hrát.
4: Dejte sem židlí, židličku pro

bolí jí noží, noží, nožičky, mý drahý, tydli, tydli, tydličky, bolí jí noží, noží, nožičky, mý

Plačí jí třej, třej, třejčky, mý drahý tydli, tydli, tydličky. Plačí jí třej, třej, třejčky, mý drahý tydli, mý tydličky.

0: Tak to byla taky pěkná písnička a další už má vybranou také Vašek ze Želiva, kterého též vítám v našem pořadu, takže Vašku, pojďme na to, komu zahrajeme.
1: A Hildinko, hezký večer tobě a všem, kteří poslouchají tento pořad. Chtěl bych nás hrát tobě, pro radost, všem do rádia a těm kamarádům, Děchovkovým, kamarád, byla by to písnička od Babu.

máme 18 hodin 29 minut, já také plním vaše písemné přání. Prosím o zahrání pěkné písničky, třeba od Lipkovanky pro dědu a babičku Parkanovi do Pelhřimova. Děkuji za zahrání, syn Petr. Tak samozřejmě písnička už je vybraná, tak doufám, že potěší. Chvíle štěstí.

0: Jihočeská Lipkovanka dozněla a já už jsem si připravila další kapelu, protože si ji vybrala Alča ze Zvoněva. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, Lidinko, já vás zdravím a děkuji vám za laskavost, že jste tu písničku našla. A prosím, abych o písničku Železná růže kovaná a bylo by to pro manžele Hodovi a Jarušku Krpálkou. Takže jde vás, pro vás taky.
0: Děkuji.
1: Za tu laskavost, že jste ji tam našla a za to. No a přeji hezký poslech. A děkuji vám mnohokrát za laskavost. A příjemný poslech a naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou a samozřejmě příjemný poslech přeji i vám. Já budu se těšit zase někdy naslyšenou. Tady už je myslivecká kapela Atlas a Železná růže kovaná.

0: A hrajeme dál. Teď už je tu také Vítek z Třebíče. Takže Vítku, hezký dobrý podvečer. Co si dáme, povídejte.
1: Lidé, hezký dobrý podvečer. Já vás zdravím a zdravím taky samozřejmě všechny přátelé tohodle rádia. Písničku, kterou jsem vybral, bych chtěl zahrát pro manželku, pro maminku, pro všechny, kterým nenechá nikdo zahrát, pro vás, Lidie, pak by to bylo pro Kvajzrovi, dědu a bábičku do Opatova, pro Svobodovi do Předína, tak též dědu a bábičku, pro mladýho Zdendu, pro všechny přátele, pro všechny kamarády, no a pro všechny lidi prostě.
0: I pro vás samozřejmě, ať se vám daří
1: tak,
0: a práce
1: rychle člověk, tak asi
0: ano,
1: jo.
0: Ano. Vítku, mějte se krásně.
1: Naslyšenou, děkuju moc krát.
0: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, pojďme na další písničku, čas nám kvapí a já už je zdravím také do slavníče Josefa. Hej Josefe, vítejte, je to na vás, komu zahrajeme.
2: Dobrý podvečer, chtěl bych vás požádat o písničku, jak jsme to říkali, od Karla Polaty, Pytláckej valčík, protože odbavou od Božáků jste hráli, no tak to je omyl. No takže dobře, a chtěl bych to nechat zahrát Jirkovi Prokopovi, Majce a Standovi do Skály a Míšovi Sedláčkovi do Pačkova, a když už jsme v tom Pačkově, tak paní Svobodový, Zdeně Svobodový, a tak tohle to, no.
1: Dobře.
2: No, tohle, jak jsme vybrali od Karla Polaty, no.
1: Pytlácký valčík, no.
2: Přesně tak.
1: Mějte se krásně,
2: jo,
1: hezký poslech.
2: Jo, a taky samozřejmě vám.
1: Děkuji.
2: No, to nemáte záča.
1: Ale
2: já
1: mám.
2: Děkuji vám, že jste mě vzala, a ať si všichni to vychutnají.
1: Tak jo. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Opatrujte se a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak a pojďme ještě plnit také vaši písemnost, která dorazila do našeho studia. Dobrý den, prosím o písničku Čarovná studánka pro radost babičce Aličce a dědovi Honzovi. Posílá vnučka Adélka. Tak samozřejmě i vám udělám radost písničkou. Hraje právě teď Mistříňanka.

To byla mistříňanka, dechová hudba, která vystoupí v obci Chlum na Třebíčku s koncertem dne 16. srpna od 14 do 17 hodin. Jak už také zmiňoval posluchač Jirka v začátku tohoto dnešního pořadu. A akce se koná na venkovním pódiu u kulturního zařízení, ještě dodám. No a ještě přidám jednu písničku, o kterou si napsala posluchačka Hanka. Prosím o píseň, jestli máte v zeleném údolí stojí tábor. Je smutná, ale když jsou smutné chvíle, taky ta potěší. Dobrá tedy, zahraji na konci pořadu a budu se těšit zase příště. Tady už je duo Yamaha. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. Kamenice nad Lipou chystá velké opravy svého kulturního domu. Kolumbii zasáhlo ničivé zemětřesení, má už přes 70 obětí. Zítra čekejte slunečno a teploty až 31 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení stovky tisíc tun suroviny rozhodla vláda na konci března kvůli omezení dodávek ropovody IKL a TAL. Podle Pavla Švagra už Orlen začal ropu postupně vracet.
4: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Ale plán je do konce srpna.
2: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Rekonstrukci kulturního domu a jeho okolí chystá Kamenice nad Lipou. Náklady radnice odhaduje na 25 milionů korun, 10 miliony přispěje kraj Vysočina. Práce by mohly začít příští rok v dubnu a potrvají přibližně 7 měsíců.
5: Rekonstrukce zahrnuje opravu oken, zateplení fasády a sanaci sklepní části, na kterou už projektová dokumentace existovala v roce 2017. Projekt muselo město upravit podle současných požárně bezpečnostních norem. Součástí záměru je také úprava prostoru před kulturním domem. Vzniknout mají nové parkoviště, veřejné osvětlení, přechody pro chodce a nový vstup do budovy. Zadávací dokumentaci by měla městská rada schvalovat v polovině září. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
2: Nejméně 74 obětí si už vyžádalo silné zemětřesení na západě Kolumbie, uvádí to španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly ráno tamního času, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Byly cítit po celé zemi, ale i v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě.
3: Sport.
2: Kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů 61 cm. Do zítřejšího finále postoupil také dálkař Petr Mindlschmidt. Už dnes večer bude o medaili bojovat koulař Tomáš Staněk, který v kvalifikaci splnil limit výkonem 20 metrů 66 cm a skončil druhý.
3: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou nebo Vatíně je právě 32 stupňů, v Černovicích 30. V noci teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů, v údolích při velmi slabém větru až na 14. Zítra můžeme očekávat polojasno až skoro jasno, večer oblačnosti ubyde a zcela se vyjasní. Teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a pokud jedete po D1, také by vás neměly potkat žádné výrazné dopravní komplikace. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Medicine man!

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem. No tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu?
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a menz Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně liníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci. My jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa. Podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastněním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech. A když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm-hmm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli, nebo

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí

0: za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě jako i důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
0: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
0: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
0: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
0: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
0: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý, to bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
0: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
0: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
0: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, Seli, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano, Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
1: Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánovalo, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. Ten určitě uteče, protože to není možný. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Vyjo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mi ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové randy?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolo, tak jsme vždycky se skovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožíval?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak. No tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa? Už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak. No. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako teď. To prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano, přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček.
4: No. Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově. A tím sportem on skutečně nepokazil sport, který... Tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on... Prostě mám ho ráda. Když mi řekne, pojď, potřešeň. Úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě do 19, mi se zdá.
5: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zásnový prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a to u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Vaculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho a je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo 100 hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No, to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: No, už jsme si nasadili prstinky, nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově, už tam byli jeho kamarádi nohybalisti po svatebním rituálu, jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde, samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl. To teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout. A já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba. Tančilo se, pilo se, já jsem ztratila čas šatu.
2: No vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval, to si nespomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svatební noc je svatební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: A vy jste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě... Takový špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže vy jste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. Co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda. Pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
3: Já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on. Jo. No je jiná.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle přesně. Pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliký. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mě přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mě přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady.

0: trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
1: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
0: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
2: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
0: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
2: No vidíte, jak se směje pěkně.
1: Ne, dokáže mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc vstříc. Ne, je to pořád stejné a větší je ta láska.
3: Zlatá láska. Čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělá všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, super.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali a mě se třeba

0: Celá pravá ruka, tak jsem si říkal, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili, všechno.
1: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má a že právě chce prožít ty věci.
0: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
1: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
2: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
0: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to a večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi a on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možné, to už je otázka tak 8-10 let a opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
1: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
0: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší, snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
1: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
2: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
1: A když jsou dva, je ten život lepší?
2: No určitě, je lepší. Můžete se o to opřít, o jednoho druhého.
1: Je ta láska opravdu jiná než na začátku, nebo stejná, jen se jinak projevuje?
2: No je jiná, jako úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co by jsme za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož.
1: Tak jak si tu lásku teď definujete?
2: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že, jak to bývávalo. A je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
1: Není to touha jako Bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
2: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
0: Krásně mi říká, moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to je už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba. Když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc. Kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále. No.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120. Nijak.
4: Normálně Škodovka. Žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: Tož to určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10. a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy a pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinu jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k naroze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každým. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to Trnková Sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě říkal úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už poslechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio a budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše. A jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem ji neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlídl poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička, jak každý miminko, takový moc. No.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a taky je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se?
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, Říkala bych ten zkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď, co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy jsem na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
2: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok prožíváme krásné chvíle tam.

0: je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlavým a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to, podívej se, když je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány, a pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
4: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladnej vztah, a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium, a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
4: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
5: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná, Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
4: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
4: No ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
4: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velké dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
4: to, a rád
6: a že to tělíčko je takový jako dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobytý baterky.
7: Chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovce, ovšem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a Já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou, a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo, a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte, a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já říkám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
4: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm tým 70. se píše, že smaroval firmy, že jak kremem na boty, pěkně prosím.
4: No
2: dokonce.
4: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
7: Promiň. Že se jednou... ptala, máš to připravený.
6: Nemám, no. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a to se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš kuci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je a byly dva bez zubů. A to se mi strašně líbí, to jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny, v tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
4: Je krásnej. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortika, už každý zná, že prý mám ho říct Růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. Povídá, jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Povídá, Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli?
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka Růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům. a taky s obdivem k jejich zahradě.
4: To rád slyším.
8: Této hrně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoje známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvý

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis.

Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádnej malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšívenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme

se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí, od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná a v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla okouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá, Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borisa Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé...
2: 28, tak... 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000. A řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů. Pojďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dává 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní, ano. Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda.
2: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavé. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uranině. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť. Ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě procourat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch stole, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. Kresbě, grafice.
3: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak třeba přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: No tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každej ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: Vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

Býval u nás v podkroví, voníval terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí, všechny jsme dobře znali, jenže když malíř

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chválu současníků, ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

0: vás, pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, v noční lince Českého rozhlasu je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Jsme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdraví Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není. Jo?
0: No a kdo byste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo?
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslech, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže
1: říkám,
0: se dostaneme
1: říkám,
0: na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

přišlo stoupání. Bylo více halířků,

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včil už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A pokyně jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, to takže bylo to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali. Celou dobu byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník a pokyně prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, a v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani potom.
0: No,
1: a to byl taký magnetismus, no. No,
0: ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala. Mm-hmm.
0: Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště pod Hajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se taky loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně, a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už teďko už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem, a navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi, když si předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo, to já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo? Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo? A už tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla, jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo, asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musí mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu.

0: Jo, já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejíci, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, když se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo ne, jak se posmívat a tak, jo. Víte, no, anebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musí brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no, ještě. Víte, musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a přesto, no, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno, no, já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak. A tam nám to pasovalo, jako víte? Takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc. To není ani možné, jako jo. Tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
1: Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
0: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou. A stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, my jsme tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné kolej, nebo jak bych to řekl, prostě jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo?
1: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltári. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
0: Ano, děkuju, paní Jarmilko, my už se známe, my už jsme byli na jedném takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezině,
1: ano,
0: ale to se tam nebyla.
1: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím.
0: Ano.
1: Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
0: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglochovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla dvě děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A, tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit sám, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl dvě ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty dvě děti a když se vženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boží, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení, je to normální tady toto. Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zdržovat, ale po druhý jsem si vzala toho, teda toho souseda, no, tak to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct
1: zemřel,
0: na vašem
1: místě? Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roku starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, Rusko, to kdybych já to pomyslela na všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého děcka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: jo,
0: ale budeme
1: se
0: povídat.
1: Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska. A trvala více než 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak mu zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s vnoučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no.
1: Teda. Žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No, a myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi. Uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byli rádi, měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani nestýkají, to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Já zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten vztah ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí ještě chodím do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s drachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. Co bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase dál.
2: Se prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. ale úplně jsem brečela u toho, říkám, no tak to, to je něco jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě zkrátosti řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje mami, no, řeknu to slušně, moje maminka, tej podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu. Jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší. My se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A tu jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlmě pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A do dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dnů zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No, no prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvilečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Mm-hmm. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučin. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63
0: let. To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem těch, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobevlal, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, když mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Jožka nikdy nepřála, aby byla tady taková. Jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný. Který syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zešedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo. Ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhlas.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, aha, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl v tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajedme za tačkou se podívat. Nebo by mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak pak přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, nebo se mě tak zdály, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěl asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se to... později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? A ani ne, později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: Ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořád ty děti. No tak...
0: Jindro, nechtěla to byl jsem... příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas... Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte,
1: moc
0: co,
1: hezky.
0: U vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potká a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně, jsou to osudy lidský, no.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Vlastně no, myslet,
1: proto,
0: a on asi
1: volal,
0: nemyslel. No.
1: Proto jsem sám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne, to,
0: člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudem to prodlužovat, ale by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali.
1: Dobrou.
0: Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila, i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu vlažičku, říkal a protahoval se. Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím, nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl. A ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No, a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla jsem, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: A, trapiče, jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jítřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale... Ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák to... máš, ne? Ve vlňáku vlňák. Pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, to už víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by jsem si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jede.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož... Musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít otápkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosece si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobě pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom myslí, to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec zdrželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos nebudete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel Drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Znáš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
4: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoru za strýdou Václavem.
4: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahoru, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahoru, tak nahoru.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na Nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Paní Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Václave, vysílačka.
8: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
5: Nestalo se něco?
8: Tady Vondra, chata Horská Louka.
9: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
8: Vondra, slyším.
9: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
8: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
9: A topení?
8: Jo, tak ty už to víš.
9: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
8: Vyřídím.
9: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
8: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
8: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
8: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
10: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
8: Vondra, slyším.
10: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
8: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
8: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Míro! Oni snad ještě spí?
1: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
0: Jo, dobrý trop, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
1: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
2: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
3: Já taky přeju všecko nejlepší.
4: Je, vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
5: My jsme teda pořádně oslavovali.
3: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
0: Jo, je, děvčicu. Kamarádku ze školy.
4: Snad ne, Andělku.
0: Jo, náhoda, co?
4: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
0: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
4: Což?
0: Teda, ze začátku.
4: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu.

postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavekvtivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. To se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
1: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
1: A jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
1: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou.
1: Že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí.
0: Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla, škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem. Kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost,
0: řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
0: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.